0: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Trvanlivé mléko Albert u nás s apkou za 9,90. Pribináček za 21,90. A jihlavanka standard kilo s apkou za 199 korun. Albert.
2: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
3: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
2: Tadá!
3: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90, Opavia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun a Borotalko Deospray Roll-On nebo Deostick za 64,90. Kaufland.
5: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
6: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
7: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
8: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden máslo v Bila klubu za 21,90 a vepřová kýta bez kosti za 59,90. Bila.
9: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Sbírej limitované edice plechovek Pepsi a vychutnej si léto po svém.

0: miláčku, už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 tisíc korun jen do konce srpna.
2: Omoda.
3: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
4: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.

0: svěží čistoty. Ambipur.
1: Mějte silné a dlouhé vlasy se Schauma Stronger for Longer. Nové složení s ibiškem, rozmarínem a vyživujícím provitamínem B5. Šampon a kondicionér pro až o 80% hladší vlasy. Dokonalá hebkost každý den. Schauma Stronger for Longer. A pro extra péči vyzkoušejte Schauma posilující kondicionér ve spreji.
2: Milé Česko, s kódem KFC Léto si můžete každý týden vychutnat nový Twister nebo Zinger jen za 89 korun. Vyzkoušejte Sweet Chili Twister nebo Zinger s kódem KFC Léto.
3: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
4: Větší, než si myslíš.
3: Proč prší?
4: Aby se starý cítil příjemně.
3: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
5: Dorazili jste do cíle.
4: Tak jo, jsme tady.
5: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson.
6: Nyní od necelých 570 tisíc nebo od 5 999 korun měsíčně.
7: Pálivá omáčka, špatné rozhodnutí. Zeva, správné rozhodnutí. Zeva, pro lepší pocit.
8: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
9: Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Zlaté věnečky s apkou za 19,90. A krušovice 12 za 15,90. Albert.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Hrozny bílé bez semené u nás s apkou za 34,90. Cukr krupice s apkou za 9,90. A kůl za 13,90. Albert.
2: Svět se nepřestává točit a Jogobela překvapovat. Objevte i oblíbenou Jogobelu Panakota nyní v novém designu. Jogobela. Velkou radost nám všem dělá.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete cukr Crystal s aplikací za 9,90 a vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 149,90 za 1 kg. Lidl, to se vyplatí.
4: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
5: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
6: No to snad není možný, ne?
3: Ale je, pod 20. Od čtvrtka v Lidlu výběrová šunka za 13,90. Ajdám za 12,90. A Argus 12 Majestic za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Léto máme vše. Například lék Magnerot. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i v těhotenství. Za akční ceny. Trápí vás těžké nohy, metličky či problémy s křečovými žilami? Řešením je Diozen Forte od Zentivy. Betadin. Osvědčená dezinfekce pro drobné úrazy doma, venku i na cestách. Jen za 99 korun. A navíc s kartou výhod Dr. Max vybrané inzulíny bez doplatku.
8: Žádný nákup není příliš velký, žádná tlapka příliš malá. Od čtvrtka v Lidlu tlapková patrola na misi. Rybí prsty z tresky za 69,90. Mini mozzarella za 24,90. A toaletní papír s potiskem za 109,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají Vanish Gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý Vanish Gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
10: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90, legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90 a Linteo toaletní papír tří vrství 30 rolí za 139,90. Kaufland.
11: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
12: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
11: Tada!
12: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
13: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden máslo v Bila klubu za 21,90 a vepřová kýta bez kosti za 59,90. Bila.

0: Omoda.
1: Ambipur. Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zaklapnutím. Nejsou třeba baterie ani elektřina. Ambipur do koupelny je unikátní difuzér s tekutou náplní, který vytrvale bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur.
2: V Tetě garantujeme nejnižší cenu na stovky produktů. Například Jar tablety Domičky 140 kusů za 399 korun nebo zubní pasty Elmex Professional za skvělých 69,90. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
3: Tak nám to zase zvedli, Žinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energii, který pořád nezdražuje?
4: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
3: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
5: Třeba právě teď.
6: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
7: Pocení? Ani náhodou. Nivea Dermacontrol Clinical. S naší dosud nejúčinnější ochranou vyvinutou se 100% expertízou. Chrání až 100 hodin proti pocení a zápachu. Nová řada Dermacontrol Clinical. Nivea pro pleť.
8: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Sbírej limitované edice plechovek Pepsi a vychutnej si léto po svém.
9: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
10: Trvanlivé mléko Albert u nás s apkou za 9,90. Pribináček za 21,90. A jihlavanka standard kilo s apkou za 199 korun. Albert.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Zlaté věnečky s apkou za 19,90. A krušovice 12 za 15,90. Albert.
2: Svět se nepřestává točit a Jogobela překvapovat. Objevte i oblíbenou Jogobelu Panakota nyní v novém designu. Jogobela. Velkou radost nám všem dělá.
3: Jisk nabízí vše pro vaše vysněné venkovní prostory. Například zahradní židle za pouhých 675 korun, sleva 60%. Nebo rovnou celý set k posazení za pouhých 11 500 korun, sleva 50%. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
5: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. A vodní meloun 1 kg za 7,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Nový prací gel Cocolino Wonder Wash, inspirovaný rychlostí Usaina Bolta. Náš první prací gel navržený pro rychlý program. Odstraní nečistoty a dodá jedinečnou vůni. Nový Cocolino Wonder Wash. Přepni na rychlé praní.
8: To snad není možný, ne?
6: Ale je pod 20. Od čtvrtka v Lidlu výběrová šunka za 13,90. Ajdám za 12,90. A Argus 12 Majestic za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Užijte si Mionetto. Víc než jen Prosecco.
6: Žádný nákup není příliš velký, žádná tlapka příliš malá. Od čtvrtka v Lidlu tlapková patrola na misi. Rybí prsty z tresky za 69,90. Mini mozzarella za 24,90. A toaletní papír s potiskem za 109,90.

0: A se vyplatí.
1: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
2: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
3: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
4: Třeba právě teď.
5: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
6: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90, opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun a borotalko, deospray, roll-on nebo deostick za 64,90. Kaufland.

0: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
2: Omoda.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden máslo v Bila klubu za 21,90 a vepřová kýta bez kosti za 59,90. Bila.
4: Tady jsme!
5: Oh. Prosečník, který není spocený.
6: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
7: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
8: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
9: Léto máme vše. Například lék Magnerot. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i v těhotenství. Za akční ceny. Trápí vás těžké nohy, metličky či problémy s křečovými žilami? Řešením je Diozen Forte od Zentivy. Betadin. Osvědčená dezinfekce pro drobné úrazy doma, venku i na cestách. Jen za 99 korun. A navíc s kartou výhod Dr. Max vybrané inzulíny bez doplatku.
10: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
11: Svěží letní chuť. To je California Summer. Pouze nyní v KFC.
12: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
13: Hrozny bílé bezsemené u nás s apkou za 34,90. Cukr krupice s apkou za 9,90. A kůl za 13,90. Albert.

0: Excuse me, aren't you?
1: Bond, Simon, Le Bond.

0: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Trvanlivé mléko Albert u nás s apkou za 9,90. Pribináček za 21,90. A jihlavanka Standard kilo s apkou za 199 korun. Albert.
2: Svět se nepřestává točit a Jogobela překvapovat. Objevte i oblíbenou Jogobelu Panakota nyní v novém designu. Jogobela. Velkou radost nám všem dělá.
3: Jisk nabízí vše pro vaše vysněné venkovní prostory. Například zahradní židle za pouhých 1200 korun, sleva 60%. Nebo praktický altán za pouhých 6500 korun, sleva 50%. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
5: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
6: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 29,90 Tesco vejce a Pilsner Urquell za 25,90. Tesco, počítejte s námi.
7: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
8: Žádný nákup není příliš velký, žádná tlapka příliš malá. Od čtvrtka v Lidlu tlapková patrola na misi. Rybí prsty z tresky za 69,90. Mini mozzarella za 24,90. A toaletní papír s potiskem za 109,90. Lidl, to se vyplatí.
9: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
10: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
9: Tada!
10: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to

0: se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete cukr Crystal s aplikací za 9,90 a vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 149,90 za 1 kg. Lidl, to se vyplatí.
1: Léto máme vše. Například lék Magnerod. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i v těhotenství. Za akční ceny. Trápí vás těžké nohy, metličky či problémy s křečovými žilami? Řešením je Diozen Forte od Zentivy. Betadin. Osvědčená dezinfekce pro drobné úrazy doma, venku i na cestách. Jen za 99 korun. A navíc s kartou výhod Dr. Max vybrané inzulíny bez doplatku.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90, legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90 a Linteo toaletní papír tří vrství 30 rolí za 139,90. Kaufland.

0: miláčku, už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 tisíc korun jen do konce srpna.
2: Omoda.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden máslo v Bila klubu za 21,90 a vepřová kýta bez kosti za 59,90. Bila.
4: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Sbírej limitované edice plechovek Pepsi a vychutnej si léto po svém.
5: Mějte silné a dlouhé vlasy se Schauma Stronger for Longer. Nové složení s ibiškem, rozmarínem a vyživujícím provitamínem B5. Šampon a kondicionér pro až o 80% hladší vlasy. Dokonalá hebkost každý den. Schauma Stronger for Longer. A pro extra péči vyzkoušejte Schauma posilující kondicionér ve spreji.
6: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2+1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
7: Užijte si Mioneto. Víc než jen Prosecco.
8: Ambipur. Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zaklapnutím. Nejsou třeba baterie ani elektřina. Ambipur do koupelny je unikátní difuzér s tekutou náplní, který vytrvale bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur.
9: Pocení? Ani náhodou. Nivea Dermacontrol Clinical. S naší dosud nejúčinnější ochranou vyvinutou se 100% expertízou. Chrání až 100 hodin proti pocení a zápachu. Nová řada Dermacontrol Clinical. Nivea pro pleť.
10: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
11: Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Zlaté věnečky s apkou za 19,90. A krušovice 12 za 15,90. Albert.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Hrozny bílé bezsemené u nás s apkou za 34,90. Cukr krupice s apkou za 9,90. A kůl za 13,90. Albert.
2: Svět se nepřestává točit a Jogobela překvapovat. Objevte i oblíbenou Jogobelu Panakota nyní v novém designu. Jogobela. Velkou radost nám všem dělá.
3: V Tetě garantujeme nejnižší cenu na stovky produktů. Například Jar tablety Domečky 140 kusů za 399 korun nebo zubní pasty Elmex Professional za skvělých 69,90. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
4: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
5: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
6: Jisk nabízí vše pro vaše vysněné venkovní prostory. Například zahradní židle za pouhých 675 korun, sleva 60%. Nebo rovnou celý set k posazení za pouhých 11 500 korun, sleva 50%. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
8: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
7: Tadá!
8: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
9: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 59,90 kuře celé kilo a Tesco olej za 29,90. Tesco, počítejte s námi.
10: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout.

0: Bílý Vanish Gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
1: Žádný nákup není příliš velký, žádná tlapka příliš malá. Od čtvrtka v Lidlu tlapková patrola na misi. Rybí prsty z tresky za 69,90. Mini mozzarella za 24,90. A toaletní papír s potiskem za 109,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
2: Omoda.
3: No to snad není možný, ne?
4: Ale je pod 20. Od čtvrtka v Lidlu výběrová šunka za 13,90. Ajdám za 12,90. A Argus 12 Majestic za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Mějte silné a dlouhé vlasy se Schauma Stronger for Longer. Nové složení s ibiškem, rozmarínem a vyživujícím provitamínem B5. Šampon a kondicionér pro až o 80% hladší vlasy. Dokonalá hebkost každý den. Schauma Stronger for Longer. A pro extra péči vyzkoušejte Schauma posilující kondicionér ve spreji.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. A vodní meloun 1 kg za 7,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Užijte si Mioneto. Víc než jen Prosecco.
7: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun a Borotalko, Deospray, Roll-on nebo Deostick za 64,90. Kaufland.
8: Milé Česko, s kódem KFC Léto si můžete každý týden vychutnat nový Twister nebo Zingr jen za 89 korun. Vyzkoušejte Sweet Chili Twister nebo Zingr s kódem KFC Léto.
9: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden máslo v Bila klubu za 21,90 a vepřová kýta bez kosti za 59,90. Bila.
10: Ambipur. Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zaklapnutím. Nejsou třeba baterie ani elektřina. Ambipur do koupelny je unikátní difuzér s tekutou náplní, který vytrvale bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur.
11: Léto máme vše. Například lék Magnerot. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i v těhotenství. Za akční ceny. Trápí vás těžké nohy, metličky či problémy s křečovými žilami? Řešením je Diozen Forte od Zentivy. Betadin. Osvědčená dezinfekce pro drobné úrazy doma, venku i na cestách. Jen za 99 korun. A navíc s kartou výhod Dr. Max vybrané inzulíny bez doplatku.
12: Když vidíte Albert, neporazitelné, levnější, nehledejte.
13: Trvanlivé mléko Albert u nás s apkou za 9,90. Pribináček za 21,90. A jihlavanka standard kilo s apkou za 199 korun. Albert.

mi to teda nandej, nandej, nandej.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Zlaté věnečky s apkou za 19,90. A krušovice 12 za 15,90. Albert.
2: Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Forfemina Slim. Dvojí efekt pro štíhlou linii.
3: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2+1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
4: Léto máme vše. Například lék Magnerot. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i v těhotenství. Za akční ceny. Trápí vás těžké nohy, metličky či problémy s křečovými žilami? Řešením je Diozen Forte od Zentivy. Betadin. Osvědčená dezinfekce pro drobné úrazy doma, venku i na cestách. Jen za 99 korun. A navíc s kartou výhod Dr. Max vybrané inzulíny bez doplatku.
5: Jisk nabízí vše pro vaše vysněné venkovní prostory. Například zahradní židle za pouhých 1200 korun, sleva 60%. Nebo praktický altán za pouhých 6500 korun, sleva 50%. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Svět se nepřestává točit.

0: Kota nyní v novém designu. Yogo Bella. Velkou radost nám všem dělá.
1: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 19,90 Tesco máslo a Tesco mléko plnotučné za 8,90. Tesco, počítejte s námi.
2: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
3: Žádný nákup není příliš velký, žádná tlapka příliš malá. Od čtvrtka v Lidlu tlapková patrola na misi. Rybí prsty z tresky za 69,90. Mini mozzarella za 24,90. A toaletní papír s potiskem za 109,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
5: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
4: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
6: Třeba právě teď.
7: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
8: To snad není možný, ne?
0: Ale je. Pod 20. Od čtvrtka v Lidlu výběrová šunka za 13,90. Ajdám za 12,90. A Argus 12 Majestic za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Pocení? Ani náhodou. Nivea Dermacontrol Clinical. S naší dosud nejúčinnější ochranou vyvinutou se 100% expertízou. Chrání až 100 hodin proti pocení a zápachu. Nová řada Dermacontrol Clinical. Nivea pro pleť.
0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete cukr Crystal s aplikací za 9,90 a vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 149,90 za 1 kg. Lidl, to se vyplatí.
10: Ambipur. Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zaklapnutím. Nejsou třeba baterie ani elektřina. Ambipur do koupelny je unikátní difuzér s tekutou náplní, který vytrvale bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur.
11: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinou limonádu Kofola Multipack za 89,90, legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90 a Linteo toaletní papír tří vrství 30 rolí za 139,90. Kaufland.

0: miláčku, už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 tisíc korun jen do konce srpna.
2: Omoda.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden máslo v Bila klubu za 21,90 a vepřová kýta bez kosti za 59,90. Bila.
4: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
5: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
4: Tada!
5: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
6: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
7: Hrozny bílé bezsemené u nás s apkou za 34,90. Cukr krupice s apkou za 9,90. A kůl za 13,90. Albert.

0: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Trvanlivé mléko Albert u nás s apkou za 9,90. Pribináček za 21,90. A jihlavanka standard kilo s apkou za 199 korun. Albert.
2: Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Forfemina Slim. Dvojí efekt pro štíhlou linii.
3: V Tetě garantujeme nejnižší cenu na stovky produktů. Například Jar tablety Domičky 140 kusů za 399 korun nebo zubní pasty Elmex Professional za skvělých 69,90. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
4: Léto máme vše. Například lék Magnerot. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i v těhotenství. Za akční ceny. Trápí vás těžké nohy, metličky či problémy s křečovými žilami? Řešením je

0: Zen Forte od Zentivy. Betadin. Osvědčená dezinfekce pro drobné úrazy doma, venku i na cestách. Jen za 99 korun. A navíc s kartou výhod Dr. Max vybrané inzulíny bez doplatku.
1: Jisk nabízí vše pro vaše vysněné venkovní prostory. Například zahradní židle za pouhých 675 korun, sleva 60%. Nebo rovnou celý set k posezení za pouhých 11 500 korun, sleva 50%. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Svět se nepřestává točit a Yogobella překvapovat. Objevte i oblíbenou Yogobellu Panakota nyní v novém designu. Yogobella. Velkou radost nám všem dělá.
3: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 7,90 melón vodní kilo a vepřová krkovice kilo za 79,90. Tesco, počítejte s námi.
4: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
5: Žádný nákup není příliš velký, žádná tlapka příliš malá. Od čtvrtka v Lidlu tlapková patrola na misi. Rybí prsty z tresky za 69,90. Mini mozzarella za 24,90. A toaletní papír s potiskem za 109,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Tak nám to zase zvedli, Jinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
7: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
6: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
8: Třeba právě teď.
9: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
10: To snad není možný, ne?
11: Ale je pod 20. Od čtvrtka v Lidlu výběrová šunka za 13,90. Ajdám za 12,90. A Argus 12 Majestic za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Milé Česko, s kódem KFC Léto si můžete každý týden vychutnat nový Twister nebo Zingr jen za 89 korun. Vyzkoušejte Sweet Chili Twister nebo Zingr s kódem KFC Léto.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. A vodní meloun 1 kg za 7,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Užijte si Mioneto. Víc než jen Prosecco.
15: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opavia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray Roll-on nebo Deostick za 64,90. Kaufland.
16: Pocení? Ani náhodou. Nivea Dermacontrol Clinical. S naší dosud nejúčinnější ochranou vyvinutou se 100% expertízou. Chrání až 100 hodin proti pocení a zápachu. Nová řada Dermacontrol Clinical. Nivea pro pleť.

0: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
2: Omoda.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden máslo v Bila klubu za 21,90 a vepřová kýta bez kosti za 59,90. Bila.
4: Ambipur. Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zaklapnutím. Nejsou třeba baterie ani elektřina. Ambipur do koupelny je unikátní difuzér

0: tekutou náplní, který vytrvale bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur.
1: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Zlaté věnečky s apkou za 19,90. A krušovice 12 za 15,90. Albert. Time to

0: things that make you go,
1: Miss Jennifer Lopez!

you don't know about women. You don't have

0: Tohle není obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
1: Tento týden třeba veggie klobásky za 58,90 a brambory grenaille za 29,90. Albert.
2: Léto máme vše. Například lék Magnerod. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i v těhotenství. Za akční ceny. Trápí vás těžké nohy, metličky či problémy s křečovými žilami? Řešením je Diozen Forte od Zentivy. Betadin. Osvědčená dezinfekce pro drobné úrazy doma, venku i na cestách. Jen za 99 korun. A navíc s kartou výhod Dr. Max vybrané inzulíny bez doplatku.
3: Jisk nabízí vše pro vaše vysněné venkovní prostory. Například zahradní židle za pouhých 1200 korun, sleva 60%. Nebo praktický altán za pouhých 6500 korun, sleva 50%. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Na Kota nyní v novém designu Jogovela. Velkou radost nám všem dělá.
1: Žádný nákup není příliš velký, žádná tlapka příliš malá. Od čtvrtka v Lidlu tlapková patrola na misi. Rybí prsty z tresky za 69,90. Mini mozzarella za 24,90. A toaletní papír s potiskem za 109,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
3: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
4: No to snad není možný, ne?
1: Ale je pod 20. Od čtvrtka v Lidlu výběrová šunka za 13,90. Ajdám za 12,90. A Argus 12 Majestic za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
5: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
6: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
5: Tada!
6: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vás.

0: vaše děti.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete cukr Crystal s aplikací za 9,90 a vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 149,90 za 1 kg. Lidl, to se vyplatí.
2: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají Vanish Gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý Vanish Gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90, legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90 a Linteo toaletní papír tří vrství 30 rolí za 139,90. Kaufland.
4: Hele, další soláry. To je super věc. Jenže když jich bude moc, tak to může způsobit to, no...
5: Výpadek?
4: No, vidíte, teď mi to vypadlo. Chtělo by to vymyslet něco, jak tomu předcházet.
6: To už je vymyšlený. S touhle věcičkou vaše baterie pomáhá udržovat síť v rovnováze.
5: A ještě na tom vyděláte.
7: Se službou E.ON Rovnováha pomáhá vaše baterie udržovat stabilní síť. A každý měsíc za to od nás dostanete 450 korun. Nechte to na nás. E.ON.
8: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden máslo v Bila klubu za 21,90 a vepřová kýta bez kosti za 59,90. Bila.

0: miláčku, už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 tisíc korun jen do konce srpna.
2: Omoda.
3: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
4: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Sbírej limitované edice plechovek Pepsi a vychutnej si léto po svém.
5: Ambipur. Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zaklapnutím. Nejsou třeba baterie ani elektřina. Ambipur do koupelny je unikátní difuzér s tekutou náplní, který vytrvale bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur.
6: Pocení? Ani náhodou. Nivea Derma Control Clinical. S naší dosud nejúčinnější ochranou vyvinutou se 100% expertízou. Chrání až 100 hodin proti pocení a zápachu. Nová řada Derma Control Clinical. Nivea pro pleť.

0: Když vidíte Albert neporazitelné, levněž nehledejte.
1: Hrozny bílé bezsemené u nás s apkou za 34,90. Cukr krupice s apkou za 9,90. A kůl za 13,90. Albert.
2: Philips Sonicare. Jakmile vyzkoušíte Sonicare, k běžnému kartáčku se už nevrátíte. Philips Sonicare je 20x efektivnější a přitom šetrný k dásním. S unikátní dynamickou vlnou Sonicare. Feel the care. Sonicare.
3: Všechno se zastavilo.
4: Yes!
5: Buď v klidu. Od pondělí v Lidlu najdete kalifornské pistácie za 79,90. A rašídy za 99,90. A jádra mandlí za 139,90. Lidl, to se vyplatí.
6: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
7: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
6: Tadá!
7: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
5: Dopřejte si více s XXL týdnem v Lidlu. Již od pondělí koupíte českou šunku od Kosti za 59,90. Čokoládu Milka různé druhy za 69,90. A velkopopovického kozla desítku v multipeku za 94,90. Lidl. To se vyplatí.
8: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem.

0: Plánem na Písecku, jak se o něj staráte?
1: No.
2: Já jsem si přišla rád s kamením.
3: Zdeňku, klid, vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
1: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
4: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90, legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90 a Linteo toaletní papír tří vrství 30 rolí za 139,90. Kaufland.
6: Ahoj, tady Iga Świątek. Chcete vědět, jak pečuji o své zuby? Takhle ne. Vybrala jsem si elektrický kartáček Oral-B Aion s kulatou kartáčkovou hlavou, která se přizpůsobuje zubům a odstraňuje o 100% více zubního plaku než manuální kartáček. Oral-B Aion, o 100% čistější zuby. Vyměňte zubní kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty. Objevte Oral-B Aion a dopřejte si pocit profesionálně vyčištěných zubů každý den. Nyní se speciální nabídkou Oral-B Aion na alza.cz.
7: Dozy v penny? Cože i nože? To vše nyní se slevou až 63%. Penny.
8: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
9: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
8: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
10: Třeba právě teď.
11: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
12: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven a tak máte život srovnaný raz dva.
13: Tak ještě prosím srovnejte děti.
12: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
14: Milé Česko, s kódem KFC Léto si můžete každý týden vychutnat nový Twister nebo Zingr jen za 89 korun. Vyzkoušejte Sweet Chili Twister nebo Zingr s kódem KFC Léto.
15: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
16: Léto máme vše. Například lék Magnerod. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i v těhotenství. Za akční ceny. Trápí vás těžké nohy, metličky či problémy s křečovými žilami? Řešením je Diozen Forte od Zentivy. Betadin. Osvědčená dezinfekce pro drobné úrazy doma, venku i na cestách. Jen za 99 korun. A navíc s kartou výhod Dr. Max vybrané inzulíny bez doplatku.

0: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 tisíc korun jen do konce srpna.
2: Omoda.
3: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
4: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Zlaté věnečky s apkou za 19,90. A krušovice 12 za 15,90. Albert.

0: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Trvanlivé mléko Albert u nás s apkou za 9,90. Pribináček za 21,90. A jihlavanka standard kilo s apkou za 199 korun. Albert.
2: Philips Sonicare. Jakmile vyzkoušíte Sonicare, k běžnému kartáčku se už nevrátíte. Philips Sonicare je 20x efektivnější a přitom šetrný k dásní. S unikátní dynamickou vlnou Sonicare. Feel the care. Sonicare.
3: Dopřejte si více s XXL týdnem v Lidlu. Již od pondělí koupíte českou šunku od kosti za 59,90. Čokoládu Milka různé druhy za 69,90. A velkopopovického kozla desítku v multipeku za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
5: No.
6: Já jsem si přišla rád s kamením.
7: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
5: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mhm.
8: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?

0: všechno se zastavilo.
1: Yes!
0: Buď v klidu.
2: Od pondělí v Lidlu najdete kalifornské pistácie za 79,90 a rašídy za 99,90 a jádra mandlí za 139,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Hned, jak si dočistíte zuby, přestane mnoho zubních past bojovat s bakteriemi. A to je problém. Ale Oral-B je jiná. Pracuje i mezi čištěními zubů a aktivně chrání před 90% bakterií. Takže začnete se zdravými a čistými zuby a máte je chráněné po celý den. Oral-B. Ochrana, která nikdy nekončí.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90, Opavia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun a Borotalko, Deospray Roll-on nebo Deostick za 64,90. Kaufland.
5: Léto máme vše. Například lék Magnerot. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i v těhotenství. Za akční ceny. Trápí vás těžké nohy, metličky či problémy s křečovými žilami? Řešením je Diozen Forte od Zentivy. Betadin. Osvědčená dezinfekce pro drobné úrazy doma, venku i na cestách. Jen za 99 korun. A navíc s kartou výhod Dr. Max vybrané inzulíny bez doplatku.
6: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven a tak máte život srovnaný raz dva.
7: Tak ještě prosím srovnejte děti.
6: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
8: Tady žijí lidé!
2: Léto s Penny, hezky česky.
9: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.

0: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 tisíc korun jen do konce srpna. Omoda.
2: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
3: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
4: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
3: Tadá!
4: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
5: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
6: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
7: Když vidíte Albert neporazitelné, levněž nehledejte.
8: Hrozny bílé bezsemené u nás s apkou za 34,90. Cukr krupice s apkou za 9,90. A kůl za 13,90. Albert.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Zlaté věnečky s apkou za 19,90. A krušovice 12 za 15,90. Albert.

0: Philips Sonicare. Jakmile vyzkoušíte Sonicare, k běžnému kartáčku se už nevrátíte. Philips Sonicare je 20x efektivnější a přitom šetrný dásní s unikátní dynamickou vlnou Sonicare. Feel the care. Sonicare.
1: Dopřejte si více s XXL týdnem v Lidlu. Již od pondělí koupíte českou šunku od Kosti za 59,90. Čokoládu Milka různé druhy za 69,90. A velkopopovického kozla desítku v multipeku za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
3: No.
4: Já jsem si přišla rád s kamením.
5: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
3: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
6: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
7: Všechno se zastavilo.
8: Yes!
7: Buď v klidu.
1: Od pondělí v Lidlu najdete kalifornské pistácie za 79,90 a rašídy za 99,90 a jádra mandlí za 139,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
9: Léto máme vše. Například lék Magnerod. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i v těhotenství. Za akční ceny. Trápí vás těžké nohy, metličky či problémy s křečovými žilami? Řešením je Diozen Forte od Zentivy. Betadin. Osvědčená dezinfekce pro drobné úrazy doma, venku i na cestách. Jen za 99 korun. A navíc s kartou výhod Dr. Max vybrané inzulíny bez doplatku.
10: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír tří vrství 30 rolí za 139,90. Kaufland.
11: Zánět močového měchýře? Bolest. Pálení. Časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
12: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz, dva.
13: Tak ještě prosím srovnej ty děti.
12: Rixo.cz. Jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
0: Ambipur. Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zakapnutím. Nejsou třeba baterie ani elektřina. Ambipur do koupelny je unikátní difuzér s tekutou náplní, který vytrvale bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur.
14: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
15: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
14: Tadá!
15: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
16: Léto s Penny, hezky česky.

0: tisíc korun jen do konce srpna.
1: Omoda.
2: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
3: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
4: Když vidíte Albert, neporazitelné, levnější, nehledejte.
5: Trvanlivé mléko Albert u nás s apkou za 9,90. Pribináček za 21,90. A jihlavanka standard kilo s apkou za 199 korun. Albert.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Hrozny bílé bez semené u nás s apkou za 34,90. Cukr krupice s apkou za 9,90. A kůl za 13,90. Albert.
2: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
3: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo pětkrát bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro pětkrát zářivější bílou. Dokonalá čistota. To je Persil.
4: Důležitý den, ale vám všech dopadá z rukou kvůli bolesti? Dolgit působí lokálně proti bolesti a zánětu a může zlepšit pohyblivost. Dolgit, váš expert proti bolesti.
5: Brnění, pálení nebo necitlivost rukou. Tyto příznaky mohou souviset s neuropatií, tedy onemocněním nervů. Dolgit Neuro. Výživa při neuropatiích.
6: Pane Zdeňku, vy se pišníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
7: No.
8: Já jsem si přišla rád s kamením.
9: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
7: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
10: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl.
9: Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
11: Volá vaše nádobí o pomoc?
12: So what?
11: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
13: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
14: Léto máme vše. Například lék Magnerot. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i v těhotenství. Za akční ceny. Trápí vás těžké nohy, metličky či problémy s křečovými žilami? Řešením je Diozen Forte od Zentivy. Betadin. Osvědčená dezinfekce pro drobné úrazy doma, venku i na cestách. Jen za 99 korun. A navíc s kartou výhod Dr. Max vybrané inzulíny bez doplatku.
15: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun a Borotalko, Deospray, Roll-on nebo Deostick za 64,90. Kaufland.
16: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
17: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
16: Tada!
17: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
18: Zánět močového měchýře. Bolest. Pálení. Časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
19: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka, poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
20: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny.

0: Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý Vanish Gel zatočí se spornami a vrátí prádlu zářivou bělost.
1: Léto s Penny, hezky česky.
2: Užijte si Mioneto. Víc než jen Prosecco.
3: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz, dva.
4: Tak ještě prosím srovnej ty děti.
3: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.

0: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
2: Omoda.
3: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Trvanlivé mléko Albert u nás s apkou za 9,90. Pribináček za 21,90. A jihlavanka Standard kilo s apkou za 199 korun. Albert.

0: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun a Borotalko, Deospray Roll-on nebo Deostick za 64,90. Kaufland.
1: Prosečník, který není spocený.
2: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
3: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.

0: kde je fajn.
1: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Na náhlou silnou menstruaci se nedá připravit. Ale s novými vložkami Always Platinum Contour Flex to ani není třeba. Padnou vám těsněji, aby rychle absorbovaly při silné menstruaci. A ta přichází rychle. Proto Always stejně rychle absorbuje. Dejte s Bohem obavám. Always.
3: Vile fandíme čerstvému a vyváženému stravování.
4: Paprika zeleninová za 24,90 a kuřecí prsní řízky za 109,90. Bila.
5: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Guide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při olení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
6: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Staropramen 12, půl litru za 15,90. Penny.
7: Ahoj, tady Iga Świątek. Chcete vědět, jak pečuji o své zuby? Takhle ne. Vybrala jsem si elektrický kartáček Oral-B Aion s kulatou kartáčkovou hlavou, která se přizpůsobuje zubům a odstraňuje o 100% více zubního plaku než manuální kartáček. Oral-B Aion, o 100% čistější zuby. Vyměňte zubní kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty. Objevte Oral-B Aion a dopřejte si pocit profesionálně vyčištěných zubů každý den. Nyní se speciální nabídkou Oral-B Aion na alza.cz.
8: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která...

0: a může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
1: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Sbírej limitované edice plechovek Pepsi a vychutnej si léto po svém.
2: Každý rok se těším na léto. Až do chvíle, kdy udeří vedro a moje pokožka hlavy začne být hysterická. Takže teď si na cesty beru Head & Shoulders Menthol Fresh. Je to taková přenosná klimatizace pro hlavu. A proto ji mám pořád krásně chladnou.
3: Takže vás nesvědí hlava?
2: Mně ne. Mějte chladnou hlavu bez lupů z Head & Shoulders.
4: V životě jsou věci, které určují, kým jste, ale zubní náhrada k nim nepatří. S Blendadent Ultimate získáte bariéru, která pomáhá zabraňovat pronikání jídla pod zubní náhradu, silnější fixaci, abyste si mohli vychutnávat to, co vás baví, a komfort po celý den. Blendadent. Okus více ze života.
5: Ahoj, zlatíčko. Stýská se ti po vůni domova? Posílám ti nový Lenor, který tě bude hýčkat pohodlím. Při každém pohybu uvolňuje svěží vůni, která tak dlouho vydrží. Teď se můžeš cítit jako doma, než se znovu obejmeme. Lenor, můj osvědčený recept na dlouhotrvající svěžest.
6: Léto s Penny, hezky česky. Stačí klik a máte Happy Léto s věrnostním programem Happy od Vodafonu. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
7: Užijte si Mio Netto, víc než jen Prosecco.

0: chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír tří vrství 30 rolí za 139,90. Kaufland.
1: Prosečník, který není spocený.
2: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
3: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.

0: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Guide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při olení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
2: Ahoj, tady Iga Świątek. Chcete vědět, jak pečuji o své zuby? Takhle ne. Vybrala jsem si elektrický kartáček Oral-B IO s kulatou kartáčkovou hlavou, která se přizpůsobuje zubům a odstraňuje o 100% více zubního plaku než manuální kartáček. Oral-B IO, o 100% čistější zuby. Vyměňte zubní kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty. Objevte Oral-B IO a dopřejte si pocit profesionálně vyčištěných zubů každý den. Nyní se speciální nabídkou Oral-B IO na alza.cz.
3: Ahoj zlatíčko, stýská se ti po vůně domova? Posílám ti nový Lenor, který tě bude hýčkat pohodlím. Při každém pohybu uvolňuje svěží vůni, která tak dlouho vydrží. Teď se můžeš cítit jako doma, než se znovu obejmeme. Lenor, můj osvědčený recept na dlouhotrvající svěžest.
4: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Alpro Meal to go v Bila klubu za 79,90 a čokoláda Milka v Bila klubu za 27,90. Bila.
5: Každý rok se těším na léto. Až do chvíle, kdy udeří vedro a moje pokožka hlavy začne být hysterická. Takže teď si na cesty beru Head & Shoulders Menthol Fresh. Je to taková přenosná klimatizace pro hlavu. A proto ji mám pořád.

0: Takže vás nesvědí hlava?
1: Mně ne. Mějte chladnou hlavu bez lupů z Head & Shoulders.
2: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne. Vyprané v Pervolu.
3: Vyhrajte dovolenou pro celou rodinu s Vodafone Happy. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a soutěžte každý týden o dovolenou v Orea hotelech v hodnotě 100 000 korun. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
4: Super víkend v Penny. Nabídka platná od pátku do neděle. Například 100% šťáva Penny to go za 49,90. Penny.
5: Tíží vás kondicionér, balzám Pantene pro ošetření bez zatížení. Denní dávka zdraví pro vaše vlasy, tak lehký, že ho nemusíte oplachovat. Složení pro V se rychle vstřebává a ošetřuje bez zatížení. Už žádná mastnota ani zatížení. Můžete ho používat při každém mytí. Lehký balzám Pantene. Zákazníci ho milují, vy budete také. Pantene.
6: Užijte si Mionetto. Víc než jen Prosecco.
7: V životě jsou věci, které určují, kým jste, ale zubní náhrada k nim nepatří. S Blendadent Ultimate získáte bariéru, která pomáhá zabraňovat pronikání jídla pod zubní náhradu, silnější fixaci, abyste si mohli vychutnávat to, co vás baví, a komfort po celý den. Blendadent. Okus více ze života.

0: Prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
2: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Sbírej limitované edice plechovek Pepsi a vychutnej si léto po svém.
3: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90, legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90 a Linteo toaletní papír tří vrství 30 rolí za 139,90. Kaufland.
1: Léto máme vše. Například lék Magnerod. Magnézium efektivní.

0: aktivně při stresu, svalových křečích i v těhotenství. Za akční ceny. Trápí vás těžké nohy, metličky či problémy s křečovými žilami? Řešením je Diozen Forte od Zentivy. Betadin. Osvědčená dezinfekce pro drobné úrazy doma, venku i na cestách. Jen za 99 korun. A navíc s kartou výhod Dr. Max vybrané inzulíny bez doplatku.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka. Bez složitého marinování a navíc bez éček. Jen prvotřídní krkovice naložená v naší gurmánské marinádě z přírodních ingrediencí. A bez éček. Vidíte?
2: Užijte si naše nepřepálené ceny a přijďte si tento týden třeba pro marinovanou krkovici Colorado za 89,90 a marinovanou krkovici na pivu za 89,90. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
4: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
5: Pane Zdeňku, vy se pištíte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
6: No.
7: Já jsem si přišel rád s kamením.
8: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
6: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
9: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
3: Pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
10: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
11: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
10: Tadá!
11: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.

0: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
2: Omoda.
3: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
4: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
5: Víte, jak voní pauza na kafé? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
6: Nejšťastnější na světě, když mám v ruce madlo do šíku, tulám se mezi regály, dám si chleba, díky.
7: Penny. Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte Nový Jar 30-minutový zázrak.
8: Kombinuje totiž sílu našich 5 mycích gelů. Nový Jar 30-minute miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový Jar 30-minute miracle. Naše jednička na mytí odolných zbytků jídla.
9: Ahoj, já jsem Rixo.

0: Mně přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven a tak máte život srovnaný raz dva.
1: Tak ještě prosím srovnejte děti.
0: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
2: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
3: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
4: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
5: Třeba právě teď.
6: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Zlaté věnečky s apkou za 19,90. A krušovice 12 za 15,90. Albert.
2: Nový prací gel Cocolino Wonder Wash, inspirovaný rychlostí Usaina Bolta. Náš první prací gel navržený pro rychlý program. Odstraní nečistoty a dodá jedinečnou vůni. Nový Cocolino Wonder Wash. Přepni na rychlé praní.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90, Opavia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun a Borotalko Deospray Roll-on nebo Deostick za 64,90. Kaufland.
4: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
5: Tohle není obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka, úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
1: Tento týden třeba veggie klobásky za 58,90 a brambory grenaille za 29,90. Albert.
6: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.

0: je fajn.
1: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Už dnes večer můžete vyhrát spoustu milionů.
3: A když to klapne, můžete si hrát s kamením a mít to na háku. S plným tiketem vždy o 200 mega. Žádné háčky. Česká loterie Megamaxa. Losujeme už dnes.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka. Bez složitého marinování a navíc bez éček. Jen prvotřídní krkovice naložená v naší gurmánské marinádě z přírodních ingrediencí. A bez éček. Vidíte?
5: Užijte si naše nepřepálené ceny a přijďte si tento týden třeba pro marinovanou krkovici Colorado za 89,90 a marinovanou krkovici na pivu za 89,90. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Zánět močového měchýře? Bolest. Pálení, časté močení. Kanefron

0: účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
1: Tohle nejsou jen české produkty. Tohle jsou české Albert produkty. Děláme vše, aby byly nejen české, ale i lepší. Aby zelenina byla nejen lokální, ale bez pesticidů. Abychom i malé dodavatele dostali na výsluní. Abychom řemeslo nejen udržovali, ale i vylepšovali. A aby to bylo za ceny, které si může dovolit každý.
2: Vlčnovské vdolečky z pekarství Javor. Dle tradiční receptury. Nyní 4 plus 2 navíc. Albert.
3: Užijte si Mionetto. Víc než jen Prosecco.
4: Tento víkend levnější nehledejte.
1: Albert neporazitelný víkend.
2: Máslo u nás s apkou za 19,90 a švestky kilo s apkou za 29,90. Jen v sobotu a neděli. Albert.
5: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Sbírej limitované edice plechovek Pepsi a vychutnej si léto po svém.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden Aperol a Prosecco kombo cena za 259,80 a zubní pasta Elmex za 109. Bila.
7: Vyhrajte dovolenou pro celou rodinu s Vodafone Happy. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a soutěžte každý týden o dovolenou v Orea hotelech v hodnotě 100 000 korun. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
8: V akci toaletní papír Pixoft. Nízké ceny, hezky česky. Penny.

0: chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Léto s Penny, hezky česky.
2: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Hrozny bílé bezsemené u nás s apkou za 34,90. Cukr krupice s apkou za 9,90. A kůl za 13,90. Albert.

Oh, that's straight state right there.

0: Když vidíte Albert neporazitelné, levněž nehledejte.
1: Hrozny bílé bezsemené u nás s apkou za 34,90. Cukr krupice s apkou za 9,90. A kůl za 13,90. Albert.
2: Ahoj, tady Iga Świątek. Chcete vědět, jak pečuji o své zuby? Takhle ne. Vybrala jsem si elektrický kartáček Oral-B Aion s kulatou kartáčkovou hlavou, která se přizpůsobuje zubům a odstraňuje o 100% více zubního plaku než manuální kartáček. Oral-B Aion, o 100% čistější zuby. Vyměňte zubní kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty. Objevte Oral-B Aion a dopřejte si pocit profesionálně vyčištěných zubů každý den. Nyní se speciální nabídkou Oral-B Aion na alza.cz.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90, Opavia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun a Borotalko, Deospray Roll-On nebo Deostick za 64,90. Kaufland.
4: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?

0: jsem si přišla rád s kamením.
1: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
2: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mm-hmm.
3: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
4: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
5: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
4: Tadá!
5: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
6: Dopřejte si více s XXL týdnem v Lidlu. Již od pondělí koupíte českou šunku od kosti za 59,90. Čokoládu Milka různé druhy za 69,90. A velkopopovického kozla desítku v multipeku za 94,90. Lidl. To se vyplatí.
7: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
8: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
9: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
10: Třeba právě teď.
11: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
12: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
13: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
14: Milé Česko, s kódem KFC Léto si můžete každý týden vychutnat nový Twister nebo Zinger jen za 89 korun. Vyzkoušejte Sweet Chili Twister nebo Zinger s kódem KFC Léto.
15: V akci zmrzlina Rios. Nízké ceny, hezky česky. Penny.
16: Špatné rozhodnutí. Zeva, správné rozhodnutí. Zeva, pro lepší pocit.
17: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz, dva.
18: Tak ještě prosím srovnejte děti.
17: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.

0: miláčku, už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 tisíc korun jen do konce srpna.
2: Omoda.
3: Léto máme vše. Například lék Magnerod. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i v těhotenství. Za akční ceny. Trápí vás těžké nohy, metličky či problémy s křečovými žilami? Řešením je Diozen Forte od Zentivy. Betadin. Osvědčená dezinfekce pro drobné úrazy doma, venku i na cestách. Jen za 99 korun. A navíc s kartou výhod Dr. Max vybrané inzulíny bez doplatku.
4: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Zlaté věnečky s apkou za 19,90. A krušovice 12 za 15,90. Albert.

0: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Glide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při olení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90, legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90 a Lintel toaletní papír tří vrství 30 rolí za 139,90. Kaufland.
2: Každý rok se těším na léto. Až do chvíle, kdy udeří vedro a moje pokožka hlavy začne být hysterická. Takže teď si na cesty beru Head & Shoulders Menthol Fresh. Je to taková přenosná klimatizace pro hlavu. A proto ji mám pořád krásně chladnou.
3: Takže vás nesvědí hlava?
2: Mně ne. Mějte chladnou hlavu bez lupů z Head & Shoulders.

0: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Tíží vás kondicionér, balzám Pantene pro ošetření bez zatížení. Denní dávka zdraví pro vaše vlasy, tak lehký, že ho nemusíte oplachovat. Složení pro V se rychle vstřebává a ošetřuje bez zatížení. Už žádná mastnota ani zatížení. Můžete ho používat při každém mytí. Lehký balzám Pantene. Zákazníci ho milují, vy budete také. Pantene.
2: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden meloun vodní za 11,90 a anglická slanina za 19,90. Bila.
3: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. S patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota. To je Persil.
4: Ahoj, tady Iga Švěntek. Chcete vědět, jak pečuji o své zuby? Takhle ne. Vybrala jsem si elektrický kartáček Oral-B IO s kulatou kartáčkovou hlavou, která se přizpůsobuje zubům a odstraňuje o 100% více zubního plaku než manuální kartáček. Oral-B IO, o 100% čistější zuby. Vyměňte zubní kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty. Objevte Oral-B IO a dopřejte si pocit profesionálně vyčištěných zubů každý den. Nyní se speciální nabídkou Oral-B IO na alza.cz.
5: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. For every you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.
6: Oral-B! Dětské zuby jsou jedinečné. A Oral-B má misi udržovat všechny dětské zuby zdravé. Naše elektrické kulaté hlavice se zubům přizpůsobují a čistí lépe než manuální kartáčky. Výsledek? Mnohem čistější zuby. Je doporučený zubními lékaři. Dokonalá čistota začíná s Oral-B. Dopřejte dětem zábavnější čištění zoubků a pomozte jim budovat správné návyky každý den. Dětské kartáčky Oral-B teď najdete na alza.cz se slevou až 35%.
7: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Bohemia Sekt 0,75 litrů za 109,90. Penny.
8: Ambipur. Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zaklapnutím. Nejsou třeba baterie ani elektřina. Ambipur do koupelny je unikátní difuzér s tekutou náplní, který vytrvale bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60%.

0: 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur.
1: Vyhrajte dovolenou pro celou rodinu s Vodafone Happy. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a soutěžte každý týden o dovolenou v Orea hotelech v hodnotě 100 000 korun. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
2: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
3: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
2: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
4: Užijte si Mio Netto. Víc než jen Prosecco.

0: Esenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Sbírej limitované edice plechovek Pepsi a vychutnej si léto po svém.

0: Svěží letní chuť. To je California Summer. Pouze nyní v KFC.
1: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
2: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
3: Když jí chcete říct, že vaše srdce je jí vždy na blízku. Raffaello. Mandle ukrytá v jemném krému zahalená do kokosu. Nechte se unést sladkými okamžiky. Raffaello. Více než 1000 slov.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia, Bebe dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun a Borotalko, Deospray, Roll-on nebo Deostick za 64,90. Kaufland.

0: šupavá oplatka, plněná jemným lískoořechovým krémem a zalitá sametově mléčnou čokoládou. Kinder Bueno. Mějte život víc Bueno.
1: Volá vaše nádobí o pomoc?
0: So what?
1: Somat Duo Gel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duo Gel, naše číslo jedna.
2: Somat Mitří Gel, pro mě číslo jedna.
3: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
4: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
3: Tadá!
4: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
5: Teď je garantujeme nejnižší cenu na stovky produktů. Například JAR tablety Domečky 140 kusů za 399 korun nebo zubní pasty Elmex Professional za skvělých 69,90. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
6: Toto je Fermato. Přírodní zálivka nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto 100% bez chemikáto. Kapka Fermato.
7: A zachutná to.
6: Fermato. Chutná to.
8: Důležitý den ale vám všech dopadá z rukou kvůli bolesti? Dolgit působí lokálně proti bolesti a zánětu a může zlepšit pohyblivost. Dolgit, váš expert proti bolesti.
9: Brnění, pálení nebo necitlivost rukou. Tyto příznaky mohou souviset s neuropatií, tedy onemocněním nervů. Dolgit Neuro. Výživa při neuropatiích.

0: Radost po ruce, kdykoliv je třeba. Soutěžte s Magenta Moments o zážitky a užijte si 30 giga dat a další dárky v aplikaci Můj T-Mobile.
1: Teď budou toaletu neustále čistit lasery.
2: Brev zná jednodušší způsob.
3: Nová samočistící technologie čistí nepřetržitě i mezi spláchnutími. Pro o 100% větší čistící účinek.
2: Non-stop čistý.
4: A svěží.
3: Nový Brev Color Autoactive.
2: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. For every you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čistící sérum Gliss Scalp Balance.
5: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
6: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 29,90 Tesco vejce a Pilsner Urquell za 25,90. Tesco, počítejte s námi.
7: Milé Česko, s kódem KFC Léto si můžete každý týden vychutnat nový Twister nebo Zinger jen za 89 korun. Vyzkoušejte Sweet Chili Twister nebo Zinger s kódem KFC Léto.
8: Udělejte si radost. Získejte u T-Mobile slevu až 10 000 korun na všechny telefony. K mobilu, televizi i našemu nejsilnějšímu internetu T-Fiber.
9: Děti, už jste slyšeli o nových kouzelných botách Skechers? Představujeme nové nazouvací Skechers Slip-ins. Stačí je nazout a můžete vyrazit. Skechers Slip-ins stačí jen nazout, úplně bez dotyku. Ohromte rodiče a přátelé novým trikem. Už žádné zavazování s novými Skechers Slip-ins.
10: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
11: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny.
12: Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.

0: Léto máme vše. Například lék Magnerod. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i v těhotenství. Za akční ceny. Trápí vás těžké nohy, metličky či problémy s křečovými žilami? Řešením je Diozen Forte od Zentivy. Betadin. Osvědčená dezinfekce pro drobné úrazy doma, venku i na cestách. Jen za 99 korun. A navíc s kartou výhod Dr. Max vybrané inzulíny bez doplatku.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden Aperol a Prosecco kombo cena za 259,80 a zubní pasta Elmex za 109. Byla.
2: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven a tak máte život srovnaný raz dva.
3: Tak ještě prosím srovnejte děti.
2: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
4: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multi

0: Za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír tří vrství 30 rolí za 139,90. Kaufland.
1: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají Vanish Gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý Vanish Gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
2: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
3: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
2: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
4: Třeba právě teď.
5: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
6: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
7: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
8: Víte, jak voní pauza na kafé? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
9: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
10: No.
11: Já jsem si přišla rád s kamením.
12: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
10: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
13: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
14: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
15: Trosečník, který není spocený?
16: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
17: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.

0: naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
1: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. S patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota. To je Persil.
2: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
3: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
2: Tadá!
3: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka. Bez složitého marinování a navíc bez éček. Jen prvotřídní krkovice naložená v naší gurmánské marinádě z přírodních ingrediencí. A bez éček. Vidíte?
5: Užijte si naše nepřepálené ceny a přijďte si tento týden třeba pro marinovanou krkovici Colorado za 89,90 a marinovanou krkovici na pivu za 89,90. Albert, stojí za to jíst lépe.

0: Léto máme vše. Například lék Magnerod. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i v těhotenství. Za akční ceny. Trápí vás těžké nohy, metličky či problémy s křečovými žilami? Řešením je Diozen Forte od Zentivy. Betadin. Osvědčená dezinfekce pro drobné úrazy doma, venku i na cestách. Jen za 99 korun. A navíc s kartou výhod Dr. Max vybrané inzulíny bez doplatku.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Alpro Meal to go v Bila klubu za 79,90 a čokoláda Milka v Bila klubu za 27,90. Bila.
2: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
3: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven a tak máte život srovnaný raz dva.
4: Tak ještě prosím srovnejte děti.
3: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
5: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opavia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray, Roll-on nebo Deostick za 64,90. Kaufland.
6: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
7: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.

0: žijete naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
1: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
2: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
3: Hele, další soláry. To je super věc. Jenže když jich bude moc, tak to může způsobit
4: výpadek?
3: No, vidíte, teď mi to vypadlo. Chtělo by to vymyslet něco, jak tomu předcházet.
5: To už je vymyšlený. S touhle věcičkou vaše baterie pomáhá udržovat

0: v rovnováze.
1: A ještě na tom vyděláte.
2: Se službou E.ON Rovnováha pomáhá vaše baterie udržovat stabilní síť. A každý měsíc za to od nás dostanete 450 korun. Nechte to na nás. E.ON.
3: Tady jsme!
4: Oh. Prosečník, který není spocený.
5: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
6: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
7: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo pětkrát bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro pětkrát zářivější bílou. Dokonalá čistota, to je Persil.
8: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
9: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
8: Tadá!
9: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
10: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
11: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka. Bez složitého marinování a navíc bez éček. Jen prvotřídní krkovice naložená v naší gurmánské marinádě z přírodních ingrediencí. A bez éček. Vidíte?
12: Užijte si naše nepřepálené ceny a přijďte si tento týden třeba pro marinovanou krkovici Colorado za 89,90 a marinovanou krkovici na pivu za 89,90. Albert, stojí za to jíst lépe.
13: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
14: No.
15: Já jsem si přišla rád s kamením.
16: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
14: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mm-hmm.
17: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?

0: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Trvanlivé mléko Albert u nás s apkou za 9,90, Pribináček za 21,90 a Jihlavanka Standard kilo s apkou za 199 korun. Albert.
2: Léto máme vše. Například lék Magnerot. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i v těhotenství. Za akční ceny. Trápí vás těžké nohy, metličky či problémy s křečovými žilami? Řešením je Diozen Forte od Zentivy. Betadin. Osvědčená dezinfekce pro drobné úrazy doma, venku i na cestách. Jen za 99 korun. A navíc s kartou výhod Dr. Max vybrané inzulíny bez doplatku.
3: Byle fandíme čerstvému a vyváženému stravování.
4: Paprika zeleninová za 24,90 a kuřecí prstní řízky za 109,90. Byla.
5: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven a tak máte život srovnaný raz dva.
6: Tak ještě prosím srovnejte děti.
5: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
7: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
8: Hned, jak si dočistíte zuby, přestane mnoho zubních past bojovat s bakteriemi. A to je problém. Ale Oral-B je jiná. Pracuje i mezi čištěními zubů a aktivně chrání před 90% bakterií. Takže začnete se zdravými a čistými zuby a máte je chráněné po celý den. Oral-B. Ochrana, která nikdy nekončí.
9: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
10: No.
11: Já jsem si přišla rád s kamením.
12: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
10: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
13: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
14: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
15: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
16: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
15: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
17: Třeba právě teď.
18: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
19: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
20: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci.

0: regulaci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
1: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
2: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
3: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
4: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
3: Tada!
4: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.

0: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
2: Omoda.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90, legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90 a Linteo toaletní papír tří vrství 30 rolí za 139,90. Kaufland.
4: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Hrozny bílé bezsemené u nás s apkou za 34,90. Cukr krupice s apkou za 9,90 a kůl za 13,90. Albert.

0: Ušetřejte si více s XXL týdnem v Lidlu. Již od pondělí koupíte českou šunku od kosti za 59,90. Čokoládu Milka různé druhy za 69,90. A velkopopovického kozla desítku v multipeku za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Léto máme vše. Například lék Magnerod. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i v těhotenství. Za akční ceny. Trápí vás těžké nohy, metličky či problémy s křečovými žilami? Řešením je Diozen Forte od Zentivy. Betadin. Osvědčená dezinfekce pro drobné úrazy doma, venku i na cestách. Jen za 99 korun. A navíc s kartou výhod Dr. Max vybrané inzulíny bez doplatku.
2: Všechno se zastavilo.
3: Yes!
2: Buď v klidu.
0: Od pondělí v Lidlu najdete kalifornské pistácie za 79,90. A rašídy za 99,90. A jádra mandlí za 139,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Pane Zdeňku, vy se pišníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
5: No.
6: Já jsem si přišla rád s kamením.
7: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
5: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
7: Mm-hmm.
8: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl.
7: Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
9: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90, Opavia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun a Borotalko, Deospray Roll-on nebo Deostick za 64,90. Kaufland.
10: Philips Sonicare. Jakmile vyzkoušíte Sonicare, k běžnému kartáčku se už nevrátíte. Philips Sonicare je 20x efektivnější a přitom šetrný k dásní. S unikátní dynamickou vlnou Sonicare. Feel the care. Sonicare.
11: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka. Bez složitého marinování a navíc bez éček. Jen prvotřídní krkovice naložená v naší gurmánské marinádě z přírodních ingrediencí. A bez éček. Vidíte?
12: Užijte si naše nepřepálené ceny a přijďte si tento týden třeba pro marinovanou krkovici Colorado za 89,90 a marinovanou krkovici na pivu za 89,90. Albert, stojí za to jíst lépe.

0: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
2: Omoda.
3: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
4: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
3: Tadá!
4: Jsou tady Kinder Car.

0: Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
1: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
2: Hned, jak si dočistíte zuby, přestane mnoho zubních past bojovat s bakteriemi. A to je problém. Ale Oral-B je jiná. Pracuje i mezi čištěními zubů a aktivně chrání před 90% bakterií. Takže začnete se zdravými a čistými zuby a máte je chráněné po celý den. Oral-B. Ochrana, která nikdy nekončí.
3: Léto s Penny, hezky česky.
4: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven a tak máte život srovnaný raz dva.
5: Tak ještě prosím srovnejte děti.
4: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
6: Zánět močového měchýře? Bolest. Pálení. Časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
1: Užijte si Mioneto. Víc než jen Prosecco.
7: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.

Dopřejte si více s XXL týdnem v Lidlu. Již od pondělí koupíte českou šunku od Kosti za 59,90. Čokoládu Milka různé druhy za 69,90. A velkopopovického kozla desítku v multipeku za 94,90.

0: Lidl, to se vyplatí.
1: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
2: Všechno se zastavilo.
3: Yes!
2: Buď v klidu.
4: Od pondělí v Lidlu najdete kalifornské pistácie za 79,90 a rašídy za 99,90 a jádra mandlí za 139,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
6: No.
7: Já jsem si přišla rád s kamením.
8: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
6: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
9: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl.
10: Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
11: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90, legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90 a Linteo toaletní papír tří vrství 30 rolí za 139,90. Kaufland.
12: Léto máme vše. Například lék Magnerod. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i v těhotenství. Za akční ceny. Trápí vás těžké nohy, metličky či problémy s křečovými žilami? Řešením je Diozen Forte od Zentivy. Betadin. Osvědčená dezinfekce pro drobné úrazy doma, venku i na cestách. Jen za 99 korun. A navíc s kartou výhod Dr. Max vybrané inzulíny bez doplatku.
13: Philips Sonicare. Jakmile vyzkoušíte Sonicare, k běžnému kartáčku se už nevrátíte. Philips Sonicare je 20x efektivnější a přitom šetrný k dásní. S unikátní dynamickou vlnou Sonicare. Feel the care. Sonicare.
14: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka. Bez složitého marinování a navíc bez éček. Jen prvotřídní krkovice naložená v naší gurmánské marinádě z přírodních ingrediencí. A bez éček. Vidíte?
15: Užijte si naše nepřepálené ceny a přijďte si tento týden třeba pro marinovanou krkovici Colorado za 89,90 a marinovanou krkovici na pivu za 89,90. Albert, stojí za to jíst lépe.
16: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
17: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
18: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz, dva.
19: Tak ještě prosím srovnejte děti.
18: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
20: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte Nový Jar 30-minutový zázrak.
21: Kombinuje totiž sílu našich 5 mycích gelů. Nový Jar 30-minute miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový Jar 30-minute miracle. Naše jednička na mytí odolných zbytků jídla.
22: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
23: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
22: Tadá!
23: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.

0: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
2: Omoda.
3: Tady žijí lidé!
4: Léto s Penny, hezky česky.
5: Zánět močového měchýře? Bolest. Pálení. Časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.

signál, nikdy se spolu nebavíme a slábne nám signál. Nikdy se spolu nebavíme.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Zlaté věnečky s apkou za 19,90. A krušovice 12 za 15,90. Albert.
2: Pane Zdeňku, vy se pištíte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
3: No.
4: Já jsem si přišla rád s kamením.
5: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
3: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
6: Na klik.cz

0: Tam totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl.
1: Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
2: Mami, jestli chce čůra.
3: No já už mám hládě, už tam bude.
4: Toho šutí se.
3: Mami.
5: To chce kuře.
6: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej již nyní novinky v McDonald's.

0: žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
1: Čistý bazén po celé léto, to se vyplatí. Již v pondělí v Lidlu produkty Pool na údržbu bazénů. Tablety 6 v jednom, cena s aplikací 299,90. Chlor Start, cena s aplikací 149,90. A kombi tablety nebo kombi mini tablety 4 v jednom, cena s aplikací 149,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Nový Nissan X-Trail. Spolehlivý a nyní ještě výhodněji.
1: Dopřejte si více s XXL týdnem v Lidlu. Již od pondělí koupíte českou šunku od Kosti za 59,90. Čokoládu Milka různé druhy za 69,90. A velkopopovického kozla desítku v multipeku za 94,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Sberbanka.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg a bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 29,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Philips Sonicare. Jakmile vyzkoušíte Sonicare, k běžnému kartáčku se už nevrátíte. Philips Sonicare je 20x efektivnější a přitom šetrný k dásní. S unikátní dynamickou vlnou Sonicare. Feel the care. Sonicare.
3: Nazdár, kopita. Dneska je tady se mnou Zenda Folpert. My se vlastně známe ze Lvíča, že jo? Naše kariéry jsou vlastně dost podobný.
4: To nejsou.
3: No tak oba za sebou máme ten ostrovní fotbal, že?
4: Já jsem ale v Anglii nikdy nehrál.
3: Tak jako víš co, já jsem tam zanechal daleko větší stopu, než jsi tam zanechal ty, to je jasný.
4: Ale třeba ty tvoje historky s Paťasem v půlu, ty jsou úplně legenda.
3: Jakýho půlu já jsem nikdy nebyl.
4: Ne, jako ve Liverpoolu, to nemyslím, myslím jako v Liverpoolu, že?
3: Ty jsi fakt expert.
5: Nenech si do toho kecat a sestav si svůj tým v těch nejlepších fantasy ligách. Šance.
2: Hned, jak si dočistíte zuby, přestane mnoho zubních past bojovat s bakteriemi. A to je problém. Ale Oral-B je jiná. Pracuje i mezi čištěními zubů a aktivně chrání před 90% bakterií. Takže začnete se zdravými a čistými zuby a máte je chráněné po celý den. Oral-B. Ochrana, která nikdy nekončí.
6: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven a tak máte život srovnaný raz dva.
7: Tak ještě prosím srovnejte děti.
6: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
8: Milé Česko, s kódem KFC Léto si můžete každý týden vychutnat nový Twister nebo Zingr jen za 89 korun. Vyzkoušejte Sweet Chili Twister nebo Zingr s kódem KFC Léto.

0: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
2: Omoda.
3: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister

0: Orange.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90, Opavia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun a Borotalko Deospray Roll-On nebo Deostick za 64,90. Kaufland.
2: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Trvanlivé mléko Albert u nás s apkou za 9,90, Pribináček za 21,90 a Jihlavanka Standard kilo s apkou za 199 korun. Albert.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90, legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90 a Linteo toaletní papír tří vrství 30 rolí za 139,90. Kaufland.
1: Léto máme vše. Například lék Magnerod. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i v těhotenství. Za akční ceny. Trápí vás těžké nohy, metličky či problémy s křečovými žilami? Řešením je Diozen Forte od Zentivy. Betadin. Osvědčená dezinfekce pro drobné úrazy doma, venku i na cestách. Jen za 99 korun. A navíc s kartou výhod Dr. Max vybrané inzulíny bez doplatku.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka. Bez složitého marinování a navíc bez éček. Jen prvotřídní krkovice naložená v naší gurmánské marinádě z přírodních ingrediencí. A bez éček. Vidíte?
3: Užijte si naše nepřepálené ceny a přijďte si tento týden třeba pro marinovanou krkovici Colorado za 89,90 a marinovanou krkovici na pivu za 89,90. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron, močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
5: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
6: No.
7: Já jsem si přišla rád s kamením.
8: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
6: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mm-hmm.
9: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
10: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
11: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
12: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
13: Hned, jak si dočistíte zuby, přestane mnoho zubních past bojovat s bakteriemi. A to je problém. Ale Oral-B je jiná. Pracuje i mezi čištěními zubů a aktivně chrání před 90% bakterií. Takže začnete se zdravými a čistými zuby a máte je chráněné po celý den. Oral-B. Ochrana, která nikdy nekončí.
14: Hele, další soláry. To je super věc. Jenže když jich bude moc, tak to může způsobit to, no...
15: Výpadek?
14: No, vidíte, teď mi to vypadlo. Chtělo by to vymyslet něco, jak tomu předcházet.
16: To už je vymyšlený.

0: S touhle věcičkou vaše baterie pomáhá udržovat síť v rovnováze.
1: A ještě na tom vyděláte.
2: Se službou E.ON Rovnováha pomáhá vaše baterie udržovat stabilní síť. A každý měsíc za to od nás dostanete 450 korun. Nechte to na nás. E.ON.
3: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
4: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
3: Tadá!
4: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
5: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
6: Léto s Penny, hezky česky.
7: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.

0: miláčku, už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 tisíc korun jen do konce srpna.
2: Omoda.
3: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven a tak máte život srovnaný raz dva.
4: Tak ještě prosím srovnej ty děti.
3: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.

0: všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90, legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90 a Linteo toaletní papír tří vrství 30 rolí za 139,90. Kaufland.
1: Ahoj zlatíčko, stýská se ti po vůni domova? Posílám ti nový Lenor, který tě bude hýčkat pohodlím. Při každém pohybu uvolňuje svěží vůni, která tak dlouho vydrží. Teď se můžeš cítit jako doma, než se znovu obejmeme. Lenor, můj osvědčený recept na dlouhotrvající svěžest.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete podestýlková vejce velikosti M za 59,90 a Madetu trvanlivé mléko polotučné za 6,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka. Bez složitého marinování a navíc bez éček. Jen prvotřídní krkovice naložená v naší gurmánské marinádě z přírodních ingrediencí. A bez éček. Vidíte?
5: Užijte si naše nepřepálené ceny a přijďte si tento týden třeba pro marinovanou krkovici Colorado za 89,90 a marinovanou krkovici na pivu za 89,90. Albert, stojí za to jíst lépe.
6: Milé Česko, s kódem KFC Léto si můžete každý týden vychutnat nový Twister nebo Zinger jen za 89 korun. Vyzkoušejte Sweet Chili Twister nebo Zinger s kódem KFC Léto.
7: Ambipur. Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zaklapnutím. Nejsou třeba baterie ani elektřina. Ambipur do koupelny je unikátní difuzér s tekutou náplní, který vytrvale bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur.
8: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven a tak máte život srovnaný raz dva.
9: Tak ještě prosím srovnejte děti.
8: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
10: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
11: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
12: Léto s Penny, hezky česky.
13: Už dnes večer můžete vyhrát spoustu milionů.
14: A když to klapne, můžete si hrát s kamením a mít to na háku. S plným tiketem vždy o 200 mega. Žádné háčky. Česká loterie Megamaxa. Losujeme už dnes.
15: Každý rok se těším na léto.
16: Až do chvíle, kdy udeří vedro a moje pokožka hlavy začne být hysterická. Takže teď si na cesty beru Head & Shoulders Menthol Fresh. Je to taková

0: Přenosná klimatizace pro hlavu. A proto ji mám pořád krásně chladnou.
1: Takže vás nesvědí hlava?
0: Mně ne. Mějte chladnou hlavu bez lupů z Head & Shoulders.
2: Léto máme vše. Například lék Magnerod. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i v těhotenství. Za akční ceny. Trápí vás těžké nohy, metličky či problémy s křečovými žilami? Řešením je Diozen Forte od Zentivy. Betadin. Osvědčená dezinfekce pro drobné úrazy doma, venku i na cestách. Jen za 99 korun. A navíc s kartou výhod Dr. Max vybrané inzulíny bez doplatku.
3: Pane Zdeňku, vy se pišníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
4: No.
5: Já jsem si přišla rád s kamením.
6: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
4: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mm-hmm.
7: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl.
8: Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
9: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
10: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
11: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
10: Tadá!
11: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.

0: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun a Borotalko, Deospray Roll-on nebo Deostick za 64,90. Kaufland.
1: Léto máme vše. Například lék Magnerod. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i v těhotenství. Za akční ceny. Trápí vás těžké nohy, metličky či problémy s křečovými žilami? Řešením je Diozen Forte od Zentivy. Betadin. Osvědčená dezinfekce.

0: dezinfekce pro drobné úrazy doma, venku i na cestách. Jen za 99 korun. A navíc s kartou výhod Dr. Max vybrané inzulíny bez doplatku.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka. Bez složitého marinování a navíc bez éček. Jen prvotřídní krkovice naložená v naší gurmánské marinádě z přírodních ingrediencí. A bez éček. Vidíte?
2: Užijte si naše nepřepálené ceny a přijďte si tento týden třeba pro marinovanou krkovici Colorado za 89,90 a marinovanou krkovici na pivu za 89,90. Albert, stojí za to jíst lépe.
3: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
4: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
5: No.
6: Já jsem si přišla rád s kamením.
7: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
5: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
8: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
9: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
10: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
11: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
12: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
13: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
12: Tada!
13: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
14: Hele, další soláry. To je super věc. Jenže když jich bude moc, tak to může způsobit to, no...
15: Výpadek?
14: No, vidíte, teď mi to vypadlo. Chtělo by to vymyslet něco, jak tomu předcházet.
16: To už je vymyšlený. S tohle věcičkou vaše baterie pomáhá udržovat síť v rovnováze.
15: A ještě na tom vyděláte.
17: Se službou E.ON Rovnováha pomáhá vaše baterie udržovat stabilní síť. A každý měsíc za to od nás dostanete 450 korun. Nechte to na nás. E.ON.
18: Nejšťastnější na světě, když mám v ruce madlo do šíku, tulám se mezi regály, dám si chleba, díky.
19: Penny.
20: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
21: Víte, jak voní pauza na kafé? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
22: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven a tak máte život srovnaný raz dva.
23: Tak ještě prosím srovnejte děti.
22: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
24: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte Nový Jar 30-minutový zázrak.
25: Kombinuje totiž sílu našich 5 mycích gelů. Nový Jar 30-minute miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový Jar 30-minute miracle. Naše jednička na mytí odolných zbytků jídla.

0: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna. Omoda.

0: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo pětkrát bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro pětkrát zářivější bílou. Dokonalá čistota. To je Persil. Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. Forever you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.
1: Ambipur. Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zaklapnutím. Nejsou třeba baterie ani elektřina. Ambipur do koupelny je unikátní difuzér s tekutou náplní, který vytrvale bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur.
2: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
3: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech 3 krocích barvení.
2: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
4: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví. A to již po 10 praních. Nové? Ne. Vyprané v Pervolu.
5: Sajos. Barvy na vlasy Sajos Oleo Intense. Nově se šamponem po barvení. Pro profesionální rutinu barvení ve 3 krocích. O 100% více lesku. Intenzivní barva. Sajos Oleo Intense. You Intensified.
6: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá? S novým jarem je mytí účinnější a stačí jediná dávka. Hustá pěna odstraňuje mastnotu, jako by tam nikdy nebyla. Protože koncentrovaný jar má 2x silnější odmašťovací účinky než další nejprodávanější značka. Načerpejte novou mycí sílu.
7: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak. Ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
8: A nyní novinka. Organic s postupným uvolňováním.
9: Volá vaše nádobí o pomoc.
10: So what?
9: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo 1.
11: Somat Mycí Gel, pro mě číslo 1.
12: Mějte silné a dlouhé vlasy se Schauma Stronger for Longer. Nové složení s ibiškem, rozmarínem a vyživujícím provitamínem B5. Šampon a kondicionér pro až o 80% hladší vlasy. Dokonalá hebkost každý den. Schauma Stronger for Longer. A pro extra péči vyzkoušejte Schauma posilující kondicionér ve spreji.
13: Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Forfemina Slim. Dvojí efekt pro štíhlou linii.
14: Oral-B! Dětské zuby jsou jedinečné. A Oral-B má misi udržovat všechny dětské zuby zdravé. Naše

0: Elektrické kulaté hlavice se zubům přizpůsobují a čistí lépe než manuální kartáčky. Výsledek? Mnohem čistější zuby. Je doporučený zubními lékaři. Dokonalá čistota začíná s Oral-B. Dopřejte dětem zábavnější čištění zoubků a pomozte jim budovat správné návyky každý den. Dětské kartáčky Oral-B teď najdete na alza.cz se slevou až 35%.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun a Borotalko, Deospray Roll-On nebo Deostick za 64,90. Kaufland.
2: Palete, udržte si pocit čerstvě obarvených vlasů. Získejte dlouhotrvající zářivou barvu. Týden za týdnem až do dalšího barvení. S bohatým složením Oil-in Cream a s péčí proti poškození pro pocit hydratovaných vlasů. Palete Deluxe. Radost z barev.
3: Radost po ruce, kdykoliv je třeba. Soutěžte s Magenta Moments o zážitky a užijte si 30 giga dat a další dárky v aplikaci Můj T-Mobile.
4: Důležitý den ale vám všech dopadá z rukou kvůli bolesti? Dolgit působí lokálně proti bolesti a zánětu a může zlepšit pohyblivost. Dolgit, váš expert proti bolesti.
5: Brnění, pálení nebo necitlivost rukou. Tyto příznaky mohou souviset s neuropatií, tedy onemocněním nervů. Dolgit Neuro. Výživa při neuropatiích.
6: Svěží letní chuť. To je California Summer. Pouze nyní v KFC.
7: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2+1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
8: Užijte si Mionetto. Víc než jen Prosecco.
0: Hned jak si dočistíte zuby, přestane mnoho zubních past bojovat s bakteriemi. A to je problém. Ale Oral-B je jiná. Pracuje i mezi čištěními zubů a aktivně chrání před 90% bakterií. Takže začnete se zdravými a čistými zuby a máte je chráněné po celý den. Oral-B. Ochrana, která nikdy nekončí.
9: Teď budou toaletu neustále čistit lasery.
10: Brev zná jednodušší způsob.
11: Nová samočistící technologie čistí nepřetržitě i mezi spláchnutími. Pro o 100% větší čistící účinek.
10: Non-stop čistý.
12: A svěží.
11: Nový Brev Color Auto Active.

0: Léto máme vše. Například lék Magnerot. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i v těhotenství. Za akční ceny. Trápí vás těžké nohy, metličky či problémy s křečovými žilami? Řešením je Diozen Forte od Zentivy. Betadin. Osvědčená dezinfekce pro drobné úrazy doma, venku i na cestách. Jen za 99 korun. A navíc s kartou výhod Dr. Max vybrané inzulíny bez doplatku.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír tří vrství 30 rolí za 139,90. Kaufland.
2: Zánět močového měchýře? Bolest. Pálení. Časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka. Bez složitého marinování a navíc bez éček. Jen prvotřídní krkovice naložená v naší gurmánské marinádě z přírodních ingrediencí. A bez éček. Vidíte?
4: Užijte si naše nepřepálené ceny a přijďte si tento týden třeba pro marinovanou krkovici Colorado za 89,90 a marinovanou krkovici na pivu za 89,90. Albert, stojí za to jíst lépe.
5: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven a tak máte život srovnaný raz, dva.
6: Tak ještě prosím srovnej ty děti.
5: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
7: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
8: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
9: No.
10: Já jsem si přišla rád s kamením.
11: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
9: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
12: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
0: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
13: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
14: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
13: Tada!
14: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.

naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.

0: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
2: Omoda.
3: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
4: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
5: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
6: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
7: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
8: Třeba právě teď.
9: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
10: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte Nový Jar 30-minutový zázrak.
11: Kombinuje totiž sílu našich pěti mycích gelů. Nový Jar 30-minute Miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový Jar 30-minute Miracle, naše jednička na mytí odolných zbytků jídla.

0: Když vidíte Albert neporazitelné, levněž nehledejte.
1: Hrozny bílé bezsemené u nás s apkou za 34,90. Cukr krupice s apkou za 9,90. A kůl za 13,90. Albert.
2: Léto máme vše. Například lék Magnerod. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i v těhotenství. Za akční ceny. Trápí vás těžké nohy, metličky či problémy s křečovými žilami? Řešením je Diozen Forte od Zentivy. Betadin. Osvědčená dezinfekce pro drobné úrazy doma, venku i na cestách. Jen za 99 korun. A navíc s kartou výhod Dr. Max vybrané inzulíny bez doplatku.
3: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz, dva.
4: Tak ještě prosím srovnej ty děti.
3: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
5: Zánět močového měchýře? Bolest. Pálení. Časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
6: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.

0: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opavia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun a Borotalko Deospray Roll-on nebo Deostick za 64,90. Kaufland.
1: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
2: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
1: Tada!
2: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
3: Ambipur. Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zaklapnutím. Nejsou třeba baterie ani elektřina. Ambipur do koupelny je unikátní difuzér s tekutou náplní, který vytrvale bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur.
4: Léto s Penny, hezky česky.

0: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna. Omoda.

0: žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
1: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak. Ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
2: A nyní novinka. Organic s postupným uvolňováním.
3: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
4: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
5: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
6: Třeba právě teď.
7: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
8: Pane Zdeňku, vy se pištíte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
9: No.
10: Já jsem si přišla rád s kamením.
11: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
9: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
12: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
13: Víte, jak voní pauza na kafé? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
14: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
15: Vepřová kýta bez kosti, kilo u nás za 54,90. Zlaté věnečky s apkou za 19,90. A krušovice 12 za 15,90. Albert.

0: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Trvanlivé mléko Albert u nás s apkou za 9,90. Pribináček za 21,90. A jihlavanka standard kilo s apkou za 199 korun. Albert.
2: Už dnes večer můžete vyhrát spoustu milionů.
3: A když to klapne, můžete si hrát s kamením a mít to na háku. S plným tiketem vždy o 200 mega. Žádné háčky. Česká loterie Megamaxa. Losujeme už dnes.
4: Léto máme vše. Například lék Magnerot. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i v těhotenství. Za akční ceny. Trápí vás těžké nohy, metličky či problémy s křečovými žilami? Řešením je Diozen Forte od Zentivy. Betadin. Osvědčená dezinfekce pro drobné úrazy doma, venku i na cestách. Jen za 99 korun. A navíc s kartou výhod Dr. Max vybrané inzulíny bez doplatku.
5: Pane Zdeňku, vy se pištíte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
6: No.
7: Já jsem si přišla rád s kamením.
8: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
6: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
8: Na klikce.

0: Zet vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl.
1: Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
2: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90, legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90 a Linteo toaletní papír tří vrství 30 rolí za 139,90. Kaufland.
4: Naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
5: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
6: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
5: Tadá!
6: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
7: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Slunečnicový olej Penny, litr za 26,90. Penny.
8: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven a tak máte život srovnaný raz dva.
9: Tak ještě prosím srovnejte děti.
8: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
10: Milé Česko, s kódem KFC Léto si můžete každý týden vychutnat nový Twister nebo Zinger jen za 89 korun. Vyzkoušejte Sweet Chili Twister nebo Zinger s kódem KFC Léto.
11: Ambipur. Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zaklapnutím. Nejsou třeba baterie ani elektřina. Ambipur do koupelny je unikátní difuzér s tekutou náplní, který vytrvale bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur.

0: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
2: Omoda.
3: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
4: Philips Sonicare. Jakmile vyzkoušíte Sonicare, k běžnému kartáčku se už nevrátíte. Philips Sonicare je 20x efektivnější a přitom šetrný dásní. S unikátní dynamickou vlnou Sonicare. Feel the care. Sonicare.
5: Zánět močového měchýře? Bolest. Pálení. Časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
6: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
7: Hrozny bílé bezsemené u nás s apkou za 34,90. Cukr krupice s apkou za 9,90. A kůl za 13,90. Albert.

jaskry ako róża, budeš lúbiť iného muža. Naša láska letí

0: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Trvanlivé mléko Albert u nás s apkou za 9,90. Pribináček za 21,90. A jihlavanka standard kilo s apkou za 199 korun. Albert.
2: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90, legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90 a Linteo toaletní papír tří vrství 30 rolí za 139,90. Kaufland.
4: Na náhlou silnou menstruaci se nedá připravit. Ale s novými vložkami Always Platinum Contour Flex to ani není třeba. Padnou vám těsněji, aby rychle absorbovaly při silné menstruaci. A ta přichází rychle. Proto Always stejně rychle absorbuje. Dejte s Bohem obavám. Always.
5: Tohle není obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
1: Tento týden třeba veggie klobásky za 58,90 a brambory grenaille za 29,90. Albert.
6: Užijte si Mionetto. Víc než jen Prosecco.

0: kde je fajn.
1: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Sbírej limitované edice plechovek Pepsi a vychutnej si léto po svém.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka. Bez složitého marinování a navíc bez éček. Jen prvotřídní krkovice naložená v naší gurmánské marinádě z přírodních ingrediencí. A bez éček. Vidíte?
4: Užijte si naše nepřepálené ceny a přijďte si tento týden třeba pro marinovanou krkovici Colorado za 89,90 a marinovanou krkovici na pivu za 89,90. Albert, stojí za to jíst lépe.

0: pro víc společných zítřků.
1: Tohle nejsou jen české produkty, tohle jsou české Albert produkty. Děláme vše, aby byly nejen české, ale i lepší. Aby zelenina byla nejen lokální, ale bez pesticidů. Abychom i malé dodavatele dostali na výsluní. Abychom řemeslo nejen udržovali, ale i vylepšovali. A aby to bylo za ceny, které si může dovolit každý.
2: Vlčnovské vdolečky z pekarství Javor. Dle tradiční receptury. Nyní 4+2 navíc. Albert.
3: Nový prací gel Cocolino Wonder Wash, inspirovaný rychlostí Usaina Bolta. Náš první prací gel navržený pro rychlý program. Odstraní nečistoty a dodá jedinečnou vůni. Nový Cocolino Wonder Wash. Přepni na rychlé praní.
4: Tohle je Albert Grilovačka. Prvotřídní burgery, stejky, masové klobásy a mnohem víc.
2: Třeba klobásky s goudou za 36,90 nebo excellent burger Wagyu za 99,90. Albert.
5: Stačí klik a máte Happy Léto s věrnostním programem Happy od Vodafonu. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
6: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Relax, litr za 19,90. Penny.
7: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
8: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden meruňky za 49,90 a jeho české mléko v Bila klubu za 11,90. Bila.
9: Tady žijí lidé!
10: Léto s Penny, hezky česky.
11: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Zlaté věnečky s apkou za 19,90. A krušovice 12 za 15,90. Albert.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnějš nehledejte.
1: Hrozny bílé bezsemené u nás s apkou za 34,90. Cukr krupice s apkou za 9,90. A kůl za 13,90. Albert.
2: Nový prací gel Cocolino Wonder Wash, inspirovaný rychlostí Usaina Bolta. Náš první prací gel navržený pro rychlý program. Odstraní nečistoty a dodá jedinečnou vůni. Nový Cocolino Wonder Wash. Přepni na rychlé praní.
3: Tohle není obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka, úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
1: Tento týden třeba veggie klobásky za 58,90 a brambory grenaille za 29,90. Albert.
4: Na praní vyzkoušejte Ariel Pots. Protože teď můžete prát i na kratší cyklus nebo na 30. Hoďte je pod prádlo, pod barevné i pod bílé. Ultrakoncentrované kapsle odstraní skvrny a mají vůni, která vydrží. Pro zářivě čisté prádlo. Taky házíš Ariel pod prádlo? Uchovávejte mimo dosah dětí.
5: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray Roll-On nebo Deostick za 64,90. Kaufland.
6: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. S patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota, to je Persil. Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel,

0: bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
1: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte Nový Jar 30-minutový zázrak.
2: Kombinuje totiž sílu našich 5-micích gelů. Nový Jar 30-minute miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový Jar 30-minute miracle. Naše jednička na mytí odolných zbytků jídla.

0: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Sbírej limitované edice plechovek Pepsi a vychutnej si léto po svém.
2: Vyhrajte dovolenou pro celou rodinu s Vodafone Happy. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a soutěžte každý týden o dovolenou v Orea hotelech v hodnotě 100 000 korun. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.

0: Esenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Užijte si Mioneto. Víc než jen Prosecco.
2: Ambipur. Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zaklapnutím. Nejsou třeba baterie ani elektřina. Ambipur do koupelny je unikátní difuzér s tekutou náplní, který vytrvale bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur.
3: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
4: Ahoj. Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
5: Hned, jak si dočistíte zuby, přestane mnoho zubních past bojovat s bakteriemi. A to je problém. Ale Oral-B je jiná. Pracuje i mezi čištěními zubů a aktivně chrání před 90% bakterií. Takže začnete se zdravými a čistými zuby a máte je chráněné po celý den. Oral-B. Ochrana, která nikdy nekončí.
6: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
7: Trvanlivé mléko Albert u nás s apkou za 9,90, Pribináček za 21,90 a Jihlavanka Standard kilo s apkou za 199 korun. Albert.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Zlaté věnečky s apkou za 19,90. A krušovice 12 za 15,90. Albert.
2: Na náhlou silnou menstruaci se nedá připravit. Ale s novými vložkami Always Platinum Contour Flex to ani není třeba. Padnou vám těsněji, aby rychle absorbovaly při silné menstruaci. A ta přichází rychle. Proto Always stejně rychle absorbuje. Dejte s Bohem obavám. Always.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90, legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90 a Linteo toaletní papír tří vrství 30 rolí za 139,90. Kaufland.
4: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
5: Tohle není obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
1: Tento týden třeba veggie klobásky za 58,90 a brambory grenaille za 29,90. Albert.
6: Stačí klik a máte Happy léto s věrnostním programem Happy od Vodafonu. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.

0: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Užijte si Mionetto. Víc než jen prosecco.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka. Bez složitého marinování a navíc bez éček. Jen prvotřídní krkovice naložená v naší gurmánské marinádě z přírodních ingrediencí. A bez éček. Vidíte?
3: Užijte si naše nepřepálené ceny a přijďte si tento týden třeba pro marinovanou krkovici Colorado za 89,90 a marinovanou krkovici na pivu za 89,90. Albert stojí za to jíst lépe.

0: chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Tohle nejsou jen české produkty. Tohle jsou české Albert produkty. Děláme vše, aby byly nejen české, ale i lepší. Aby zelenina byla nejen lokální, ale bez pesticidů. Abychom i malé dodavatele dostali na výsluní. Abychom řemeslo nejen udržovali, ale i vylepšovali. A aby to bylo za ceny, které si může dovolit každý.
2: Vlčnovské vdolečky z pekarství Javor. Dle tradiční receptury. Nyní 4+2 navíc. Albert.
3: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší.

0: Jak chutná tvoje léto? Sbírej limitované edice plechovek Pepsi a vychutnej si léto po svém.
1: Tohle je Albert Grilovačka. Prvotřídní burgery, stejky, masové klobásy a mnohem víc.
2: Třeba klobásky s goudou za 36,90 nebo excellent burger Wagyu za 99,90. Albert.
3: Nový prací gel Cocolino Wonder Wash, inspirovaný rychlostí Usaina Bolta. Náš první prací gel navržený pro rychlý program. Odstraní nečistoty a dodá jedinečnou vůni. Nový Cocolino Wonder Wash. Přepni na rychlé praní.
4: Akci vodka nebo tuzemák, královská palírna. Nízké ceny, hezky česky. Penny.
5: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden meruňky za 49,90 a jeho české mléko v Bila klubu za 11,90. Bila.
1: Léto s Penny, hezky česky.
7: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Hrozny bílé, bezsemené, u nás s apkou za 34,90. Cukr krupice s apkou za 9,90. A kůl za 13,90. Albert.

0: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Trvanlivé mléko Albert u nás s apkou za 9,90. Pribináček za 21,90. A jihlavanka standard kilo s apkou za 199 korun. Albert.
2: Tíží vás kondicionér, balzám Pantene pro ošetření bez zatížení. Denní dávka zdraví pro vaše vlasy, tak lehký, že ho nemusíte oplachovat. Složení Pro V se rychle vstřebává a ošetřuje bez zatížení. Už žádná mastnota ani zatížení. Můžete ho používat při každém mytí. Lehký balzám Pantene. Zákazníci ho milují, vy budete také. Pantene.

0: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Light Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při olení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
2: Tohle nejsou jen české produkty. Tohle jsou české Albert produkty. Děláme vše, aby byly nejen české, ale i lepší. Aby zelenina byla nejen lokální, ale bez pesticidů. Abychom i malé dodavatele dostali na výsluní. Abychom řemeslo nejen udržovali, ale i vylepšovali. A aby to bylo za ceny, které si může dovolit každý.
3: Vlčnovské vdolečky z pekarství Javor. Dle tradiční receptury. Nyní 4+2 navíc. Albert.
4: Užijte si Mionetto. Víc než jen Prosecco.
5: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opavia, Bebe dobré ráno, cereál.

0: díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Zánět močového měchýře? Bolest. Pálení. Časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
2: Nejšťastnější na světě, když mám v ruce madlo do šíku. Mám se mezi regály, dám si chleba, díky.
3: Penny.
4: V životě jsou věci, které určují, kým jste, ale zubní náhrada k nim nepatří. S Blendadent Ultimate získáte bariéru, která pomáhá zabraňovat pronikání jídla pod zubní náhradu, silnější fixaci, abyste si mohli vychutnávat to, co vás baví, a komfort po celý den. Blendadent. Okus více ze života.
5: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne. Vyprané v Pervolu.
6: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
7: Stačí klik a máte Happy Léto s věrnostním programem Happy od Vodafone. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
8: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Sbírej limitované edice plechovek Pepsi a vychutnej si léto po svém.

0: miláčku, už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 tisíc korun jen do konce srpna.
2: Omoda. Každý rok se těším na léto. Až do chvíle, kdy udeří vedro a moje pokožka hlavy začne být hysterická. Takže teď si na cesty beru Head & Shoulders Menthol Fresh. Je to taková přenosná klimatizace pro hlavu. A proto ji mám pořád krásně chladnou.
3: Takže vás nesvědí hlava?
2: Mně ne. Mějte chladnou hlavu bez lupů z Head & Shoulders.
4: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Zlaté věnečky s apkou za 19,90. A krušovice 12 za 15,90. Albert.

0: Když vidíte Albert neporazitelné, levněž nehledejte.
1: Hrozny bílé bezsemené u nás s apkou za 34,90. Cukr krupice s apkou za 9,90. A kůl za 13,90. Albert.
2: Na náhlou silnou menstruaci se nedá připravit. Ale s novými vložkami Always Platinum Contour Flex to ani není třeba. Padnou vám těsněji, aby rychle absorbovaly při silné menstruaci. A ta přichází rychle. Proto Always stejně rychle absorbuje. Dejte s Bohem obavám. Always.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90, legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90 a Linteo toaletní papír tří vrství 30 rolí za 139,90. Kaufland.
4: Ahoj zlatíčko, stýská se ti po vůni domova? Posílám ti nový Lenor, který tě bude hýčkat pohodlím. Při každém pohybu uvolňuje svěží vůni, která tak dlouho vydrží. Teď se můžeš cítit jako doma, než se znovu obejmeme. Lenor, můj osvědčený recept na dlouhotrvající svěžest.
5: Tohle není obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka, úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
1: Tento týden třeba veggie klobásky za 58,90 a brambory grenaille za 29,90. Albert.
6: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.

0: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Ahoj, tady Iga Švěntek. Chcete vědět, jak pečují

0: O své zuby? Takhle ne. Vybrala jsem si elektrický kartáček Oral-B iO s kulatou kartáčkovou hlavou, která se přizpůsobuje zubům a odstraňuje o 100% více zubního plaku než manuální kartáček. Oral-B iO. O 100% čistější zuby. Vyměňte zubní kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty. Objevte Oral-B iO a dopřejte si pocit profesionálně vyčištěných zubů každý den. Nyní se speciální nabídkou Oral-B iO na alza.cz.
1: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc fakci. Slunečnicový olej Penny, litr za 26,90. Penny.

0: miláčku, už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 tisíc korun jen do konce srpna.
2: Omoda.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden meruňky za 49,90 a jeho české mléko v Billa klubu za 11,90. Billa.
4: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
5: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Sbírej limitované edice plechovek Pepsi a vychutnej si léto po svém.
6: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo pětkrát bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro pětkrát zářivější bílou. Dokonalá čistota. To je Persil.
1: Léto s Penny. Hezky česky. Stačí klik a máte Happy Léto s věrnostním programem Happy od Vodafonu. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.

0: chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Užijte si Mionetto. Víc než jen Prosecco.
2: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Trvanlivé mléko Albert u nás s apkou za 9,90. Pribináček za 21,90. A jihlavanka standard kilo s apkou za 199 korun. Albert.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Zlaté věnečky s apkou za 19,90. A krušovice 12 za 15,90. Albert.
2: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90, Opavia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun a Borotalko, Deospray Roll-on nebo Deostick za 64,90. Kaufland.
4: Vyhrajte dovolenou pro celou rodinu s Vodafone Happy. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a soutěžte každý týden o dovolenou v Orea hotelech v hodnotě 100 000 korun. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
5: Tohle není obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka, úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
1: Tento týden třeba veggie klobásky za 58,90 a brambory Green Isle za 20.

0: 39,90. Albert.
1: Užijte si Mionetto, víc než jen Prosecco.

0: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Sbírej limitované edice plechovek Pepsi a vychutnej si léto po svém.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka. Bez složitého marinování a navíc bez éček. Jen prvotřídní krkovice naložená v naší gurmánské marinádě z přírodních ingrediencí. A bez éček. Vidíte?
3: Užijte si naše nepřepálené ceny a přijďte si tento týden třeba pro marinovanou krkovici Colorado za 89,90 a marinovanou krkovici na pivu za 89,90. Albert, stojí za to jíst lépe.
4: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
2: Tohle je Albert grilovačka. Prvotřídní burgery, stejky, masové klobásy a mnohem víc.
3: Třeba klobásky s goudou za 36,90 nebo excellent burger Wagyu za 99,90. Albert.

0: Esenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: V akci zmrzlina Rios. Nízké ceny, hezky česky. Penny.

0: miláčku, už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 tisíc korun jen do konce srpna.
2: Omoda.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden meruňky za 49,90 a jeho české mléko v Bila klubu za 11,90. Bila.
4: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká. Na náhlou silnou menstruaci se nedá připravit. Ale s novými vložkami Always Platinum Contour Flex to ani není třeba. Padnou vám těsněji, aby rychle absorbovaly při silné menstruaci. A ta přichází rychle. Proto Always stejně rychle absorbuje. Dejte s Bohem obavám. Always.
5: Léto s Penny, hezky česky.
6: Když vidíte Albert neporazitelné, levněž nehledejte.
7: Hrozny bílé bezsemené u nás s apkou za 34,90. Cukr krupice s apkou za 9,90. A kůl za 13,90. Albert.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90, legendární Staropramen 10 půl litru za 10,90 a Linteo toaletní papír 3 vrství 30 rolí za 139,90. Kaufland.
1: Pane Zdeňku, vy se pišníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
2: No.
3: Já jsem si přišla rád s kamením.
4: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
2: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
5: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
6: Teď je garantujeme nejnižší cenu na stovky produktů. Například JAR tablety Domečky 140 kusů za 399 korun nebo zubní pasty Elmex Professional za skvělých 69,90. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
7: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
8: Mami, jestli chce čůra.
9: No já už mám hlad, už tam bude.
10: Toho šupni se.
9: Mami.
11: To chce kuře.
12: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej již nyní novinky v McDonald's.
13: Svět se nepřestává točit a Jogobela překvapovat. Objevte i oblíbenou Jogobelu Panakota nyní v novém designu. Jogobela. Velkou radost nám všem dělá.
14: V Grand Optical jsme hrdí na to, že vám pomáháme vidět lépe. Třeba když nemůžete přečíst pohádku do šťastného konce. Navštivte naše profesionální optometristy, kteří vám změří zrak již za 15 minut. Bez čekání a nyní zdarma při objednání online. Neváhejte a objednejte se ještě dnes. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.

0: Nový Nissan X-Trail. Spolehlivý a nyní ještě výhodněji.
1: Dopřejte si více s XXL týdnem v Lidlu. Již od pondělí koupíte českou šunku od kosti za 59,90. Čokoládu Milka různé druhy za 69,90. A velkopopovického kozla desítku v multipeku za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg a bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 29,90. Lidl, to se vyplatí.

0: poradí The Partners Banka.
1: Namražený Jägermeister Orange je jemný, ovocný, chuť, kterou chceš sdílet, ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný Jägermeister Orange.

0: miláčku, už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 tisíc korun jen do konce srpna.
2: Omoda.
3: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz, dva.
4: Tak ještě prosím srovnej ty děti.
3: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
5: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
6: Milé Česko, s kódem KFC Léto si můžete každý týden vychutnat nový Twister nebo Zinger jen za 89 korun. Vyzkoušejte Sweet Chili Twister nebo Zinger s kódem KFC Léto.
7: No?
8: Zdár, mám pro tebe exkluzivní kampaň na kopačky.
7: No konečně! A co to je za střelky? 5K pruhy?
8: No, proužky tam jsou, ale hlavně bílej písek, oceán, prostě Hollywood. Víš, hele.
9: Jen ty a tvoje kopačky. Gumárny Humenné.
10: Ještě jednou cákneš, ano, Majký, cáknu, jasný?
11: Ještě jednou, Hlavy!
10: Jasně.
11: Hlavy.
10: A dost, ty vole, fakt už jako. A dost.
12: Obuj se do každého zápasu. Šance, zábava má zelenou.
13: Tohle je Albert Grilovačka. Prvotřídní burgery, stejky, masové klobásy a mnohem víc.
14: Třeba klobásky s goudou za 36,90 nebo excellent burger Wagyu za 99,90. Albert.

0: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
1: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna. Užijte si město s nadhledem v novém stylovém crossoveru Kia Xceed. Okouzlí vás prémiovým designem i nejmodernějšími technologiemi. Nová Kia Xceed. Nyní za jedinečnou cenu již od 470 tisíc korun.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
4: No.
5: Já jsem si přišla rád s kamením.
6: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
4: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
7: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
8: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
9: Větší, než si myslíš.
8: Proč prší?
9: Aby se starý cítil příjemně.
8: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
10: Dorazili jste do cíle.
9: Tak jo, jsme tady.
10: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson.
11: Nyní od necelých 570 tisíc nebo od 5 999 korun měsíčně.

0: Nový Nissan X-Trail. Spolehlivý a nyní ještě výhodněji.
1: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
2: Větší, než si myslíš.
1: Proč prší?
2: Aby se starý cítil příjemně.
1: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
3: Dorazili jste do cíle.
2: Tak jo, jsme tady.
3: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson. Nyní od necelých 570 tisíc nebo od 5 999 korun měsíčně.

0: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
2: Omoda.

0: namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
1: Mami, jestli chce čůrat.
2: No já už mám hlavě, už tam bude.
3: Toho šutni se.
4: To chce kuře.
5: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej již nyní novinky z McDonald's.
6: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
7: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
8: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
9: Třeba právě teď.
5: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
10: Nazdár, kopita. Dneska je tady se mnou Zenda Folpert. My se vlastně známe ze Lvíčat, že jo? Naše kariéry jsou vlastně dost podobný.
11: To nejsou.
10: No tak oba za sebou máme ten ostrovní fotbal, že jo?
11: Já jsem ale v Anglii nikdy nehrál.
10: Tak jako víš co, já jsem tam zanechal daleko větší stopu, když jsem tam zanechal ty, to je jasný. Ale třeba ty tvoje historky s Paťasem v půlu, ty jsou úplně legenda.
11: Jakýho půlu já jsem nikdy nebyl.
10: Ne, jako ve Liverpoolu, to nemyslím, myslím jako v Liverpoolu, že?
11: Ty jsi fakt expert.
5: Nenech si do toho kecat a sestav si svůj tým v těch nejlepších fantasy ligách. Šance.
12: Milé Česko, s kódem KFC Léto si můžete každý týden vychutnat nový Twister nebo Zinger jen za 89 korun. Vyzkoušejte Sweet Chili Twister nebo Zinger s kódem KFC Léto.
13: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven a tak máte život srovnaný raz, dva.
14: Tak ještě prosím srovnej ty děti.
13: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
15: Špatné rozhodnutí. Zeva, správné rozhodnutí. Zeva pro lepší pocit.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Zlaté věnečky s apkou za 19,90. A krušovice 12 za 15,90. Albert.
2: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
3: No.
4: Já jsem si přišla rád s kamením.
5: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
3: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
6: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
7: Mami, já se chci čůrat.
8: No já už mám hlavní, už tam bude.
9: Toho šutí se.
8: Mami,
10: to chce kuře.
11: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej již nyní novinky v McDonald's.

0: banka.
1: Dopřejte si více s XXL týdnem v Lidlu. Již od pondělí koupíte českou šunku od Kosti za 59,90. Čokoládu Milka různé druhy za 69,90. A velkopopovického kozla desítku v multipeku za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete podestýlková vejce velikosti M za 59,90 a Madetu trvanlivé mléko polotučné za 6,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90, Opavia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun a Borotalko, Deospray Roll-On nebo Deostick za 64,90. Kaufland.
5: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven a tak máte život srovnaný raz dva.
6: Tak ještě prosím srovnejte děti.
5: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.

0: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
1: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
0: Tada!
1: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.

0: nový Nissan X-Trail. Spolehlivý a nyní ještě výhodněji.
1: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
2: Ambipur. Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zaklapnutím. Nejsou třeba baterie ani elektřina. Ambipur do koupelny je unikátní difuzér s tekutou náplní, který vytrvale bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur.
3: Philips Sonicare. Jakmile vyzkoušíte Sonicare, k běžnému kartáčku se už nevrátíte. Philips Sonicare je 20x efektivnější a přitom šetrný dásní s unikátní dynamickou vlnou Sonicare. Feel the care. Sonicare.

0: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 tisíc korun jen do konce srpna.
2: Omoda.
3: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc fakci. Bohemia Sekt 0,75 litru za 109,90. Penny.
4: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Trvanlivé mléko Albert u nás s apkou za 9,90. Pribináček za 21,90. A jihlavanka Standard kilo s apkou za 199 korun. Albert.

0: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
1: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
2: Užijte si město s nadhledem. V novém stylovém crossoveru Kia Xceed. Okouzlí vás prémiovým designem i nejmodernějšími technologiemi. Nová Kia Xceed. Nyní za jedinečnou cenu již od 470 tisíc korun.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Pane Zdeňku, vy se pištíte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
5: No.
6: Já jsem si přišla rád s kamením.
7: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
5: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
8: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
9: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
10: Větší, než si myslíš.
9: Proč prší?
10: Aby se starý cítil příjemně.
9: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
11: Dorazili jste do cíle.
10: Tak jo, jsme tady.
11: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson.
12: Nyní od necelých 570 tisíc nebo od 5 999 korun měsíčně.
13: Milé Česko, s kódem KFC Léto si můžete každý týden vychutnat nový Twister nebo Zingr jen za 89 korun. Vyzkoušejte Sweet Chili Twister nebo Zingr s kódem KFC Léto.
14: Rád by svoji holku na večeři vzal, bohužel za poplatky vejplatu si dal.

0: Sbanka.
1: Mami, mě se chce čůrat.
2: No já už mám hlad, už tam bude.
3: Toho šutni se.
2: Mami.
0: To chce kuře.
4: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej již nyní novinky v McDonald's.
5: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz, dva.
6: Tak ještě prosím srovnej ty děti.
5: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
7: Co dělá Seznam, když s ním zrovna nejste? Přinese, co potřebujete a vyštěká, co ne. Zkrátka samé užitečné věci, abyste se na internetu cítili jako doma. Seznam. Najdu tam, co neznám. Už 30 let.
8: Svět se nepřestává točit a Jogobela překvapovat. Objevte i oblíbenou Jogobelu pana Kota nyní v novém designu. Jogobela. Velkou radost nám všem dělá.
9: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.

0: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
2: Omoda.
3: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
4: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
5: V Grand Optical jsme hrdí na to, že vám pomáháme vidět lépe. Třeba když nemůžete přečíst pohádku do šťastného konce. Navštivte naše profesionální optometristy, kteří vám změří zrak již za 15 minut. Bez čekání a nyní zdarma při objednání online. Neváhejte a objednejte se ještě dnes. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
6: Hele, další soláry. To je super věc. Jenže když jich bude moc, tak to může způsobit to, no...
7: Výpadek?
6: No, vidíte, teď mi to vypadlo. Chtělo by to vymyslet něco, jak tomu předcházet.
8: To už je vymyšlený. S touhle věcičkou vaše baterie pomáhá udržovat síť v rovnováze.
7: A ještě na tom vyděláte.
9: Se službou E.ON Rovnováha pomáhá vaše baterie udržovat stabilní síť. A každý měsíc za to od nás dostanete 450 korun. Nechte to na nás. E.ON.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Hrozny bílé bez semené u nás s apkou za 34,90. Cukr krupice s apkou za 9,90. A kůl za 13,90. Albert.
2: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
3: Mami, mě se chce čůrat.
4: No já už mám hládě, už tam bude.
5: Toho šutni se.
4: Mami,
6: to chce kuře.
7: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej již nyní novinky z McDonald's.
8: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
9: No.
10: Já jsem si přišla rád s kamením.
11: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
9: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mhm.
7: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
12: Dopřejte si více s XXL týdnem v Lidlu. Již od pondělí koupíte českou šunku od Kosti za 59,90. Čokoládu Milka různé druhy za 69,90. A velkopopovického kozla desítku v multipeku za 94,90. Lidl, to se vyplatí.

0: nový Nissan X-Trail. Spolehlivý a nyní ještě výhodněji.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg a bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 29,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Lidy Partners Banka.
1: Všechno se zastavilo.
2: Yes!
1: Buď v klidu.
3: Od pondělí v Lidlu najdete kalifornské pistácie za 79,90. A rašídy za 99,90. A jádra mandlí za 139,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven a tak máte život srovnaný raz dva.
5: Tak ještě prosím srovnejte děti.
4: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.

0: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
2: Omoda.
3: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou.

0: zbabělost. Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90, legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90 a Linteo toaletní papír tří vrství 30 rolí za 139,90. Kaufland.
1: Philips Sonicare. Jakmile vyzkoušíte Sonicare, k běžnému kartáčku se už nevrátíte. Philips Sonicare je 20x efektivnější a přitom šetrný k dásní. S unikátní dynamickou vlnou Sonicare. Feel the care. Sonicare.
2: Nazdar kopita, je tady typovačka. Jakou barvu bude mít moje nový háro? Ha? Sází si své typy. No, dávej.
3: Žlutá to není, to už tady bylo, kámo. Rudá taky ne, ale cením odvahu.
4: Levý.
2: Baby, prosím tě, tohle je živá, no to nemůžeš pořád kecat, jasný?
3: Tak, jdeme na to, čumte, správná odpověď je zelená.
2: Krávo.
5: Hraj radši ještě zábavnější megatypovačku o 125 milionů. Šance, zábava má zelenou.
6: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
7: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
8: Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Zlaté věnečky s apkou za 19,90. A krušovice 12 za 15,90. Albert.

Thank you.

0: Léto máme vše. Například lék Magnerod. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i v těhotenství. Za akční ceny. Trápí vás těžké nohy, metličky či problémy s křečovými žilami? Řešením je Diozen Forte od Zentivy. Betadin. Osvědčená dezinfekce pro drobné úrazy doma, venku i na cestách. Jen za 99 korun. A navíc s kartou výhod Dr. Max vybrané inzulíny bez doplatku.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A borotalko, deospray, roll-on nebo deostick za 64,90. Kaufland.
2: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
3: No.
4: Já jsem si přišla rád s kamením.
5: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
3: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
6: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
7: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka. Bez složitého marinování a navíc bez éček. Jen prvotřídní krkovice naložená v naší gurmánské marinádě z přírodních ingrediencí. A bez éček. Vidíte?
8: Užijte si naše nepřepálené ceny a přijďte si tento týden třeba pro marinovanou krkovici Colorado za 89,90 a marinovanou krkovici na pivu za 89,90.

0: Albert stojí za to jíst lépe.
1: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
2: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
0: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
3: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
4: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
5: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
6: Třeba právě teď.
7: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
8: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven a tak máte život srovnaný raz dva.
9: Tak ještě prosím srovnejte děti.
8: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.

0: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
2: Omoda.
3: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
4: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
3: Tada!
4: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
5: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak. Ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
6: A nyní novinka. Organic s postupným uvolňováním.
7: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
8: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
9: Tento týden meruňky za 49,90 a jeho české mléko v Bila klubu za 11,90. Bila.
10: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte Nový Jar 30-minutový zázrak.
11: Kombinuje totiž sílu našich 5 mycích gelů. Nový Jar 30-minute miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový Jar 30-minute miracle. Naše jednička na mytí odolných zbytků jídla.

0: trosečník, který není spocený.
1: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
2: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray Roll-On nebo Deostick za 64,90. Kaufland.
4: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Guide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při olení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Venus.

0: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Každý rok se těším na léto. Až do chvíle, kdy udeří vedro a moje pokožka hlavy začne být hysterická. Takže teď si na cesty beru Head & Shoulders Menthol Fresh. Je to taková přenosná klimatizace pro hlavu. A proto ji mám pořád krásně chladnou.
2: Takže vás nesvědí hlava?
1: Mně ne. Mějte chladnou hlavu bez lupů z Head & Shoulders.
3: Dozy v penny? Cože i nože? To vše nyní se slevou až 63%. Penny.
4: Tíží vás kondicionér? Balzám Pantene pro ošetření bez zatížení. Denní dávka zdraví pro vaše vlasy. Tak lehký, že ho nemusíte oplachovat. Složení Pro V se rychle vstřebává a ošetřuje bez zatížení. Už žádná mastnota ani zatížení. Můžete ho používat při každém mytí. Lehký balzám Pantene. Zákazníci ho milují, vy budete také. Pantene.
5: Ahoj, tady Iga Świątek. Chcete vědět, jak pečuji o své zuby? Takhle ne. Vybrala jsem si elektrický kartáček Oral-B Aion s kulatou kartáčkovou hlavou, která se přizpůsobuje zubům a odstraňuje o 100% více zubního plaku než manuální kartáček. Oral-B Aion, o 100% čistější zuby. Vyměňte zubní kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty. Objevte Oral-B Aion a dopřejte si pocit profesionálně vyčištěných zubů každý den. Nyní se speciální nabídkou Oral-B Aion na alza.cz.
6: Ahoj zlatíčko, stýská se ti po vůni domova? Posílám ti nový Lenor, který tě bude hýčkat pohodlím. Při každém pohybu uvolňuje svěží vůni, která tak dlouho vydrží. Teď se můžeš cítit jako doma, než se znovu obejmeme. Lenor, můj osvědčený recept na dlouhotrvající svěžest.
7: V životě jsou věci, které určují, kým jste, ale zubní náhrada k nim nepatří. S Blendadent Ultimate získáte bariéru, která pomáhá zabraňovat pronikání jídla pod zubní náhradu, silnější fixaci, abyste si mohli vychutnávat to, co vás baví, a komfort po celý den. Blendadent. Okus více ze života.
8: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden meruňky za 49,90 a jeho české mléko v Bila klubu za 11,90. Bila.
9: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší.

0: Jak chutná tvoje léto? Sbírej limitované edice plechovek Pepsi a vychutnej si léto po svém.
1: Stačí klik a máte happy léto s věrnostním programem Happy od Vodafonu. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.

0: si výživou, mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
2: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
1: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
3: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. S patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota, to je Persil.
4: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
5: Užijte si Mioneto, víc než jen Prosecco.

0: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Trvanlivé mléko Albert u nás s apkou za 9,90. Pribináček za 21,90. A jihlavanka standard kilo s apkou za 199 korun. Albert.
2: Léto máme vše. Například lék Magnerod. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i v těhotenství. Za akční ceny. Trápí vás těžké nohy, metličky či problémy s křečovými žilami? Řešením je Diozen Forte od Zentivy. Betadin. Osvědčená dezinfekce pro drobné úrazy doma, venku i na cestách. Jen za 99 korun. A navíc s kartou výhod Dr. Max vybrané inzulíny bez doplatku.
3: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
4: No.
5: Já jsem si přišla rád s kamením.
6: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
4: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mhm.
7: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
8: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron, močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
9: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90, legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90 a Linteo toaletní papír tří vrství 30 rolí za 139,90. Kaufland.
10: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
11: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
12: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
11: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
13: Třeba právě teď.
14: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.

0: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 tisíc korun jen do konce srpna.
2: Omoda.
3: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
4: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
5: Hned, jak si dočistíte zuby, přestane mnoho zubních past bojovat s bakteriemi. A to je problém. Ale Oral-B je jiná. Pracuje i mezi čištěními zubů a aktivně chrání před 90% bakterií. Takže začnete se zdravými a čistými zuby a máte je chráněné po celý den. Oral-B. Ochrana, která nikdy nekončí.
6: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven a tak máte život srovnaný raz, dva.
7: Tak ještě prosím srovnej ty děti.
6: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač.

0: životního pojištění.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden meruňky za 49,90 a jeho české mléko v Bila klubu za 11,90. Bila. Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
2: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
3: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
4: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
3: Tada!
4: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
5: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
6: Hrozny bílé bezsemené u nás s apkou za 34,90. Cukr krupice s apkou za 9,90. A kůl za 13,90. Albert.

0: Svěží letní chuť. To je California Summer. Pouze nyní v KFC.
1: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
2: Větší, než si myslíš.
1: Proč prší?
2: Aby se starý cítil příjemně.
1: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
3: Dorazili jste do cíle.
2: Tak jo, jsme tady.
3: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson.
0: Nyní od necelých 570 tisíc nebo od 5999 korun měsíčně.
4: Když jí chcete říct, že vaše srdce je jí vždy na blízku. Raffaello. Mandle ukrytá v jemném krému zahalená do kokosu. Nechte se unést sladkými okamžiky. Raffaello. Více než 1000 slov.
5: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
6: No.
7: Já jsem si přišla rád s kamením.
8: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
6: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
9: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
10: Mami, já se chci čůrat.
11: No já už mám hlad, už tam bude.
12: Toho šutni se.

0: šupavá oplatka, plněná jemným lískoořechovým krémem a zalitá sametově mléčnou čokoládou. Kinder Bueno. Mějte život víc Bueno.
1: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
2: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
3: Milé Česko, s kódem KFC Léto si můžete každý týden vychutnat nový Twister nebo Zinger jen za 89 korun. Vyzkoušejte Sweet Chili Twister nebo Zinger s kódem KFC Léto.
4: V Grand Optical jsme hrdí na to, že vám pomáháme vidět lépe. Třeba když nemůžete přečíst pohádku do šťastného konce. Navštivte naše profesionální optometristy, kteří vám změří zrak již za 15 minut. Bez čekání a nyní zdarma při objednání online. Neváhejte a objednejte se ještě dnes. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
5: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
6: Co dělá Seznam, když s ním zrovna nejste? Přinese, co potřebujete a vyštěká, co ne. Zkrátka samé užitečné věci, abyste se na internetu cítili jako doma. Seznam. Najdu tam, co neznám. Už 30 let.
7: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gaviskonem Duo Effect.
8: Udělejte si radost. Získejte u T-Mobile slevu až 10 000 korun na všechny telefony. K mobilu, televizi i našemu nejsilnějšímu internetu T-Fiber.

0: Commerzbanka.
1: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
2: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
3: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
4: Třeba právě teď.
5: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.

0: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna. Omoda.

Dopřejte si více s XXL týdnem v Lidlu. Již od pondělí koupíte českou šunku od kosti za 59,90. Čokoládu Milka různé druhy za 69,90. A velkopopovického kozla desítku v multipeku za

0: 2,90, 4,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Pane Zdeňku, vy se pišníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
2: No.
3: Já jsem si přišla rád s kamením.
4: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
2: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
5: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
6: Všechno se zastavilo.
7: Yes!
6: Buď v klidu.
0: Od pondělí v Lidlu najdete kalifornské pistácie za 79,90 a rašídy za 99,90 a jádra mandlí za 139,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Léto máme vše. Například lék Magnerot. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i v těhotenství. Za akční ceny. Trápí vás těžké nohy, metličky či problémy s křečovými žilami? Řešením je Diozen Forte od Zentivy. Betadin. Osvědčená dezinfekce pro drobné úrazy doma, venku i na cestách. Jen za 99 korun. A navíc s kartou výhod Dr. Max vybrané inzulíny bez doplatku.
9: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun a Borotalko, Deospray, Roll-on nebo Deostick za 64,90. Kaufland.
10: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
11: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
10: Tadá!
11: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
12: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka. Bez složitého marinování a navíc bez éček. Jen prvotřídní krkovice naložená v naší gurmánské marinádě z přírodních ingrediencí. A bez éček. Vidíte?
13: Užijte si naše nepřepálené ceny a přijďte si tento týden třeba pro marinovanou krkovici Colorado za 89,90 a marinovanou krkovici na pivu za 89,90. Albert, stojí za to jíst lépe.
14: Hele, další soláry. To je super věc. Jenže když jich bude moc, tak to může způsobit to, no...
15: Výpadek?
14: No, vidíte, teď mi to vypadlo. Chtělo by to vymyslet něco, jak tomu předcházet.
16: To už je vymyšlený. S tohle věcičkou vaše baterie pomáhá udržovat síť v rovnováze.
15: A ještě na tom vyděláte.
17: Se službou E.ON Rovnováha pomáhá vaše baterie udržovat stabilní síť. A každý měsíc za to od nás dostanete 450 korun. Nechte to na nás. E.ON.
18: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
19: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.

0: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
2: Omoda.
3: Hned, jak si dočistíte zuby, přestane mnoho zubních past bojovat s bakteriemi. A to je problém. Ale Oral-B je

0: jiná. Pracuje i mezi čištěními zubů a aktivně chrání před 90% bakterií. Takže začnete se zdravými a čistými zuby a máte je chráněné po celý den. Oral-B. Ochrana, která nikdy nekončí.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden meruňky za 49,90 a jeho české mléko v Bila klubu za 11,90. Bila.
2: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven a tak máte život srovnaný raz, dva.
3: Tak ještě prosím srovnej ty děti.
2: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
4: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.